0: tento pátek. Do soboty 1. srpna tak bude v noci zavřený jízdní směr na Liberec. Doprava povede po objízdné trase přes Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová říká, že po dobu uzavírky osadí 24 nosníků nového mostu,
1: které vytvoří nosnou konstrukci nového mostu. Jejich celková hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun. Zahájení osazování nosníků si vyžádá noční uzavírku silnice 1. třídy číslo 35 ve směru z Turnova na Liberec.
0: Práce na osazování nosníků jsou závislé na počasí. V případě nepříznivých podmínek by museli stavbaři hledat jiný termín. Na jihu Čech se mějte na pozoru před klíšťaty. Počet případů lymské boreliozy tady překonává historická maxima. Hygienici letos evidují na 470 případů, což je od 140 víc než loni ve stejném období. Je velmi pravděpodobné, že za celý rok počet případů překoná hranici tisíce. Důvodů, proč je letošní nárůst extrémní, vidí hygienici hned několik. Hlavní příčina spočívá pravděpodobně v tom, že od poloviny loňského roku je systém hlášení elektrizovaný a tím pádem přesnější. Zdá se také, že v minulých letech byla statistika podhodnocena. Dalším důvodem je patrně i to, že lymskou boreliózou je nakažených více hlodavců. Z nich pak klíšťata přenášejí nemoc na člověka. Borelióza může způsobit potíže s klouby nebo se srdcem. Léčí se antibiotiky. Proti lymské borelióze zatím ve středoevropských podmínkách neexistuje očkování. Vsetínský lékař Radek Laža hojí rány i mimo nemocnici. Vážně nemocné holčičce Berenice chce pomoci unikátním benefičním během. Ten potrvá celé 3 dny.
2: Mladý, odolný a nezdolný muž dobrého srdce, gynekolog Vsetínské nemocnice Radek Laža na benefiční ultraběh ve prospěch nemocné holčičky Bereniky se vydá předposlední červencový den z Bystřice pod Hostýnem v 6 ráno. Valašskou krajinou chce uběhnout za 3 dny 268 kilometrů a podpořit charitativní projekt VKV neboli Vrchařské koruny Valašska. Hodlá překonat a propojit 20 vrcholů a k podpoře na trase jí mimo ní vyzývá kamarády dálkové běžce. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Čekáme polojasno až jasno, a to hlavně ráno, během dne ale přechodně může být i oblačno a večer se pak ale většinou vyjasní. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě o něco méně, teploty se tam budou pohybovat kolem 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Vláda schválila vymezení akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie, a to v podstatně menším rozsahu, než chystal předchozí kabinet. Plocha určená pro zrychlené povolování větrníků a fotovoltaik se smrskla o 89% na pouhých 297 km čtverečních a z původních 110 lokalit zůstalo 61. Ministr průmyslu Karel Havlíček zdůraznil, že obce zůstávají účastníky řízení a stavět se bude jen tam, kde panuje místní shoda. Zachování alespoň minimálního rozsahu zón bylo nutné kvůli hrozbě miliardových sankcí od Evropské unie. Záměr schytal kritiku od ekologů z hnutí Duha za přílišná omezení. Naopak Svaz moderní energetiky úpravy přivítal, i když varuje před tím, aby se výstavba nezablokovala mimo tyto vybrané oblasti. Filip Turek nakonec obrátil. Nepodá žalobu na prezidenta Petra Pavla. Tu plánoval kvůli tomu, že Pavel v oficiálním dokumentu zpochybnil jeho vhodnost na post ministra a poukazoval na jeho nacistické výroky. Turek po půl roce oznámil, že na celou záležitost změnil z mnoha důvodů názor, ačkoliv se ho prezidentovo zdůvodnění původně hluboce dotklo. Tento spor odstartoval napětí mezi Hradem a vládou, které vyvrcholilo až kompetenční žalobou prezidenta k ústavnímu soudu, a to kvůli delegaci na summit NATO. Turek se po neúspěšné nominaci na ministra stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku, funkci ale po nedávné dopravní nehodě do vyšetření policie pozastavil. Kriminalisté z Vysočiny a Jihomoravského kraje dopadli trojici cizinců. Ti na dálničních odpočívkách D1 a D2 okrádali spící i důvěřivé řidiče. Pachatelé si přišli na téměř 100 000 korun. V jednom z případů dokonce předstírali, že jsou policisté. Bušením a křikem přinutili posádku zaparkovaného auta otevřít a následně ji okradli. Jindy využili nepozornosti řidičů, poškozených zámků nebo předstírané poruchy auta. Dva muži čelí obvinění z loupeže a krádeží a skončili ve vazbě s hrozbou až 10letého vězení, jeden mladík je stíhaný na svobodě. Všichni tři se ke svým činům doznali. Obyvatelé varské ubytovny Drahomíra musí pryč. Město chce budovu opravit a přestavět na nájemní byty. Ti, co jsou na ubytovně doma, ale netuší, kam půjdou.
2: Vary žádný oficiální plán stěhování nemají. Argumentují zkušeností ze začátku oprav ubytovny Uvalská, kde náhradní bydlení nebylo potřeba. A o ty, co neměli kam jít, se město nakonec postaralo. Podobný scénář připadá v úvahu i u Drahomíry. Nic ale není oficiální, a to se ubytovaným, kteří většinou tvrdí, že nevědí, co bude dál, nelíbí. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Šupenič si užívá největší úspěch kariéry, stal se prvním českým i československým mistrem světa v šermu. V sobotu v Hongkongu Alexandr Šupenič ve finále porazil stříbrného olympijského medailistu z Paříže Itala Makiho. 32-letý šermíř zároveň vyhrál i světový pohár. Podle Alexandra Šupeniče zatím stojí 23 let dlouhé konzistentní práce.
3: Pokaždé, když se na to dívám, tak mě prostě vyhrknou slzy a prostě jsem emocionální, protože spousta lidí vidí jenom to finále, to, že jsem porazil někoho 15-2, nebo to, že jsem vyhrál mistrovství světa, ale opravdu je zatím obrovské množství práce ostatních lidí, nejenom mě, kterým chci za to samozřejmě poděkovat, a byl to můj sen pokusit se o to být nejlepším na světě. Teď můžu říct, že se mi to povedlo a jsem za to strašně rád.
1: Šupenič novinářům řekl, že vítězství oslaví sportem a zábavou na Jakubském náměstí v Brně. 7. srpna v 19 hodin tam proběhne exhibice. Čekáme ráno polojasno až jasno, během dne pak přechodně i oblačno, večer se ale většinou vyjasní. Naměříme 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě o něco méně, jen kolem 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Někdo ráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď

0: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga, příjemný poslech. Po dešti v Česku znovu odstartuje extrémní vlna veder. Ta má podle expertů trvat dokonce celé 4 týdny. Meteorologové varují před tropickými třicítkami od dneška. Koncem týdne můžeme očekávat horký jihozápadní vzduch a teploty vylétnou k hranici 38 stupňů i výše. Čekají nás i tropické noci a srážky přijdou jen ojediněle v lokálních bouřkách, což výrazně zvýší riziko požárů. Meteorologové opět přicházejí s varováním. Pro lidský organismus bude toto teplé počasí obrovskou tepelnou zátěží a doporučují proto raději omezit venkovní aktivity seniorům, ale i lidem se zdravotním omezením. Letošní sucho v Evropě výrazně zesílilo kvůli klimatické změně, dokládá to nová analýza vědecké iniciativy World Weather Attribution, které se účastnila i Česká zemědělská univerzita. Vědci upozorňují, že ačkoliv srážek výrazněji neubývá, vyšší teploty zvyšují odpařování vody a urychlují vysychání půdy i řek. Například průtok Labe v Děčíně byl na jaře nejnižší od roku 1950. Podle hydrologa Oldřicha Rakovce je v Česku klíčové vedle přehrad obnovovat mokřady a zlepšovat vsakování vody. Východní Evropa čelí kvůli horku až 11x vyšší pravděpodobnosti zemědělského sucha než v předindustriální éře. Česko přitom po vysokých červnových teplotách čeká v těchto dnech, jak už jsme říkali, další vlna tropických veder. Oprava mostu zavře hlavní tah z Liberce na Prahu. Práce na rušné silnici číslo 35 u Hodkovic nad Mohelkou začnou tento pátek. Do soboty 1. srpna tak bude v noci zavřený jízdní směr na Liberec. Doprava povede po objízdné trase přes Pacerice, Žďárek, Jílové a Hodkovice. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová říká, že po dobu uzavírky osadí 24 nosníků nového mostu,
1: které vytvoří nosnou konstrukci nového mostu. Jejich celková hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun. Zahájení osazování nosníků si vyžádá noční uzavírku silnice 1. třídy číslo 35 ve směru z Turnova na Liberec.
0: Práce na osazování nosníků jsou závislé na počasí. V případě nepříznivých podmínek by museli stavbaři hledat jiný termín. Na jihu Čech se mějte na pozoru před klíšťaty. Počet případů lymské boreliozy tady překonává historická maxima. Hygienici letos evidují na 470 případů, což je od 140 víc než loni ve stejném období. Je velmi pravděpodobné, že za celý rok počet případů překoná hranici 1000. Důvodů, proč je letošní nárůst extrémní,

0: Ní vidí hygienici hned několik. Hlavní příčina spočívá pravděpodobně v tom, že od poloviny loňského roku je systém hlášení elektrizovaný a tím pádem přesnější. Zdá se také, že v minulých letech byla statistika podhodnocená. Dalším důvodem je patrně i to, že limskou boreliózou je nakažených více hlodavců. Z nich pak klíšťata přenášejí nemoc na člověka. Borelioza může způsobit potíže s klouby nebo se srdcem. Léčí se antibiotiky. Proti limské borelioze zatím ve středoevropských podmínkách neexistuje očkování. Vsetínský lékař Radek Laža hojí rány i mimo nemocnici. Vážně nemocné holčičce Berenice chce pomoci unikátním benefičním během. Ten potrvá celé 3 dny.
1: Mladý, odolný a nezdolný muž dobrého srdce, gynekolog Vsetínské nemocnice Radek Laža na benefiční ultraběh ve prospěch nemocné holčičky Bereniky se vydá předposlední červencový den z Bystřice pod Hostýnem v 6 ráno. Valašskou krajinou chce uběhnout za 3 dny 268 kilometrů a podpořit charitativní projekt VKV neboli Vrchařské koruny Valašska. Hodlá překonat a propojit 20 vrcholů a k podpoře na trase jí mimo ní vyzývá kamarády dálkové běžce. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Čekáme polojasno až jasno, a to hlavně ráno, během dne ale přechodně může být i oblačno a večer se pak ale většinou vyjasní. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě o něco méně, teploty se tam budou pohybovat kolem 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.

víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Vláda schválila vymezení akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie, a to v podstatně menším rozsahu, než chystal předchozí kabinet. Plocha určená pro zrychlené povolování větrníků a fotovoltaik se smrskla o 89% na pouhých 297 km čtverečních a z původních 110 lokalit zůstalo 61. Ministr průmyslu Karel Havlíček zdůraznil, že obce zůstávají účastníky řízení a stavět se bude jen tam, kde panuje místní shoda. Zachování alespoň minimálního rozsahu zón bylo nutné kvůli hrozbě miliardových sankcí od Evropské unie. Záměr schytal kritiku od ekologů z hnutí Duha za přílišná omezení. Naopak Svaz moderní energetiky úpravy přivítal, i když varuje před tím, aby se výstavba nezablokovala mimo tyto vybrané oblasti. Filip Turek nakonec obrátil. Nepodá žalobu na prezidenta Petra Pavla. Tu plánoval kvůli tomu, že Pavel v oficiálním dokumentu zpochybnil jeho vhodnost na post ministra a poukazoval na jeho nacistické výroky. Turek po půl roce oznámil, že na celou záležitost změnil z mnoha důvodů názor, ačkoliv se ho prezidentovo zdůvodnění původně hluboce dotklo. Tento spor odstartoval napětí mezi hradem a vládou, které vyvrcholilo až kompetenční žalobou prezidenta k ústavnímu soudu, a to kvůli delegaci na summit NATO. Turek se po neúspěšné nominaci na ministra stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku, funkci ale po nedávné dopravní nehodě do vyšetření policie pozastavil. Kriminalisté z Vysočiny a Jihomoravského kraje dopadli trojici cizinců. Ti na dálničních odpočívkách D1 a D2 okrádali spící i důvěřivé řidiče. Pachatelé si přišli na téměř 100 000 korun. V jednom z případů dokonce předstírali, že jsou policisté. Bušením a křikem přinutili posádku zaparkovaného auta otevřít a následně ji okradli. Jindy využili nepozornost

0: Ti řidičů, poškozených zámků nebo předstírané poruchy auta. Dva muži čelí obvinění z loupeže a krádeží a skončili ve vazbě s hrozbou až 10letého vězení. Jeden mladík je stíhaný na svobodě. Všichni tři se ke svým činům doznali. Obyvatelé varské ubytovny Drahomíra musí pryč. Město chce budovu opravit a přestavět na nájemní byty. Ti, co jsou na ubytovně doma, ale netuší, kam půjdou.
1: Vary žádný oficiální plán stěhování nemají. Argumentují zkušeností ze začátku oprav ubytovny Uvalská, kde náhradní bydlení nebylo potřeba. A o ty, co neměli kam jít, se město nakonec postaralo. Podobný scénář připadá v úvahu i u Drahomíry. Nic ale není oficiální a to se ubytovaným, kteří většinou tvrdí, že nevědí, co bude dál, nelíbí. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Šupenič si užívá největší úspěch kariéry, stal se prvním českým i československým mistrem světa v šermu. V sobotu v Hongkongu Alexandr Šupenič ve finále porazil stříbrného olympijského medailistu z Paříže Itala Makiho. 32letý šermíř zároveň vyhrál i světový pohár. Podle Alexandra Šupeniče zatím stojí 23 let dlouhé konzistentní práce.
2: Pokaždé, když se na to dívám, tak mě prostě vyhrknou slzy a prostě jsem emocionální, protože spousta lidí vidí jenom to finále, to, že jsem porazil někoho 15-2 nebo to, že jsem vyhrál mistrovství světa, ale opravdu je zatím obrovské množství práce ostatních lidí, nejenom mě, kterým chci za to samozřejmě poděkovat a byl to můj sen pokusit se o to být nejlepším na světě. Teď můžu říct, že se mi to povedlo a jsem za to strašně rád.
0: Šupenič novinářům řekl, že vítězství oslaví sportem a zábavou na Jakubském náměstí v Brně. 7. srpna v 19 hodin tam proběhne exhibice. Čekáme ráno polojasno až jasno, během dne pak přechodně i oblačno, večer se ale většinou vyjasní, naměříme 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě o něco méně, jen kolem 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

sestva cůbky mám.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Budu zpívat, prosím, kdo chce, ať píská. Mě to nerozhází, světem s tuškou chodím a pytlák říhat.

dávají rovnou do oken. Já zapálím si cigaretu, visí mi na spodním retu a dodál a jméno mi je Honza vyčítal. Já umírám tou.

0: od Hammer, Hampedinktuč, Nýlin, Hasing. Já umírám touhou, já umírám touhou, touhou mojí dlouhou je být umění slouhou. Nemohu však zpívat, výslovnost mám zlou.
1: Au!
0: Dveře skřípou, doktor rozuřen křičí, stež prsk, skrk, nebo ven prsty v hrsti, tře se mi hrdlem, žlu a křičím, vržu štokrdlem, drbu, vrbu, že pararášek 330 řek. Já umírám touhou, já umírám touhou.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga, příjemný poslech. Po dešti v Česku znovu odstartuje extrémní vlna veder. Ta má podle expertů trvat dokonce celé 4 týdny. Meteorologové varují před tropickými třicítkami od dneška. Koncem týdne můžeme očekávat horký jihozápadní vzduch a teploty vylétnou k hranici 38 stupňů i výše. Čekají nás i tropické noci a srážky přijdou jen ojedinělé v lokálních bouřkách, což výrazně zvýší riziko požárů. Meteorologové opět přicházejí s varováním. Lidský organismus bude toto teplé počasí obrovskou tepelnou zátěží a doporučují proto raději omezit venkovní aktivity seniorům, ale i lidem se zdravotním omezením. Letošní sucho v Evropě výrazně zesílilo kvůli klimatické změně, dokládá to nová analýza vědecké iniciativy World Weather Attribution, které se účastnila i Česká zemědělská univerzita. Vědci upozorňují, že ačkoliv srážek výrazněji neubývá, vyšší teploty zvyšují odpařování vody a urychlují vysychání půdy i řek. Například průtok Labe v Děčíně byl na jaře nejnižší od roku 1950. Podle hydrologa Oldřicha Rakovce je v Česku klíčové vedle přehrad obnovovat mokřady a zlepšovat vsakování vody. Východní Evropa čelí kvůli horku až 11x vyšší pravděpodobnosti zemědělského sucha než v předindustriální éře. Česko přitom po vysokých červnových teplotách čeká v těchto dnech, jak už jsme říkali, další vlna tropických veder. Oprava mostu zavře hlavní tah z Liberce na Prahu. Práce na rušné silnici číslo 35 u Hodkovic nad Mohelkou začnou tento pátek. Do soboty 1. srpna tak bude v noci zavřený jízdní směr na Liberec. Doprava povede po objízdné trase přes Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová říká, že po dobu uzavírky osadí 24 nosníků nového mostu,
2: které vytvoří nosnou konstrukci nového mostu. Jejich celková hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun. Zahájení osazování nosníků si vyžádá noční uzavírku silnice 1. třídy číslo 35 ve směru z Turnova na Liberec.
1: Práce na osazování nosníků jsou závislé na počasí. V případě nepříznivých podmínek by museli stavbaři hledat jiný termín. Na jihu Čech se mějte na pozoru před klíšťaty. Počet případů lymské boreliozy tady překonává historická maxima. Hygienici letos evidují na 470 případů, což je o 140 víc než loni ve stejném období. Je velmi pravděpodobné, že za celý rok počet případů překoná hranici 1000. Důvodů, proč je letošní nárůst extrémní, vidí hygienici hned několik. Hlavní příčina spočívá pravděpodobně v tom, že od poloviny loňského roku je systém hlášení elektrizovaný a tím pádem přesnější. Zdá se také, že v minulých letech byla statistika podhodnocená. Dalším důvodem je patrně i to, že lymskou boreliózou je nakažených více hlodavců. Z nich pak klíšťata přenášejí nemoc na člověka. Borelióza může způsobit potíže s klouby nebo se srdcem. Léčí se antibiotiky. Proti lymské borelióze zatím ve středoevropských podmínkách neexistuje očkování. Vsetínský lékař Radek Laža hojí rány i mimo nemocnici. Vážně nemocné holčičce Berenice chce pomoci unikátním benefičním během. Ten potrvá celé 3 dny.
3: Mladý, odolný a nezdolný muž dobrého srdce, gynekolog Vsetínské nemocnice Radek Laža na benefiční ultraběh ve prospěch nemocné holčičky Bereniky se vydá předposlední červencový den z Bystřice pod Hostýnem v 6 ráno. Valašskou krajinou chce uběhnout za 3 dny 268 kilometrů a podpořit charitativní projekt VKV neboli Vrchařské koruny Valašska, hodlá překonat

0: a propojit 20 vrcholů a k podpoře na trase i mimo ní vyzývá kamarády dálkové běžce. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Čekáme polojasno až jasno, a to hlavně ráno během dne, ale přechodně může být i oblačno a večer se pak ale většinou vyjasní. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě o něco méně, teploty se tam budou pohybovat kolem 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 6. Adam Kuřica společně s vámi startuje úterní ranní vysílání tady na rádiu Český impuls 28. červenec. Přeji hezké ráno a teď už z muziky 60. až 80. Iveta Bartošová, písnička Dej mi ruku.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté, za malou chvíli naše letní kino a v něm Petr Štěpánek, písnička Nezměj loďko z pohádky Zlatovláska.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Co se jí ve Skotsku na fotbale prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Když jsme u toho fotbalu, tak shodou okolností v pořadu smějeme se s Alexandrem Hemalou, s Jiřinou Bohdalovou a Stelou Zázvorkovou vyrazíme do fotbalových ochozů, a to v 16 hodin a 15 minut. Fotbalová hudební dvojice nás ale nečeká v rámci té první raní. Tam nám zaspívají Pavlové, prosím vás, já více prozradím po půl sedmé. Teď už naše letní kino a v něm Petr Štěpánek, písnička Nesměj loďko.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Puls Radio pro radost ze života. Úterní ráno v plném proudu 28. červenec do půl sedmé. Další česká muzika let 60. až 80. Za malou chvíli Jiří Schellinger, písnička Šípková růženka. Ve skladbě Stárnoucí mladík Pavla Bobka se objevuje odkaz na Karlovy Vary. Textář Michal Žantovský se toho trochu bál. Proč? Prozradí zítra v půl dvanácté v hudebním kalendáři, který chystá kolega Zdeněk Sekanina.

0: vás z Rádia Český Impuls přeji hezké ráno, úterý 28. červenec. Po půl sedmé si na své přijdou příznivci Věry Špinarové. Čeká nás písnička Fernando, zaspívá i Standa Procházka. Ze vše nejdřív nahrávka Satelit v podání Karla Gotta. Teď už předávám slovo do naší redakce. Na řadě jsou zprávy, rychlý přehled ze světa zpravodajství a taky počasí.
1: Dobré ráno. Kvůli vedru začnou sobotní dostihy v Pardubicích už v 9 ráno. Stát udělá v půlce srpna zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami. Nakonec na 2 hodiny zavřel D5 u Žebráku odpolední požár návisu s náhradními díly do aut. Opravu Vonkova mostu v Pardubicích prodražily nečekané změny o 53 milionů korun. Kvůli tragické střelbě v Seattlu policie zadržela 15-letého mladíka a fotbalisté Artisu podlehli Mladé Boleslavi 2-4. No a teď ráno bude polojasno až jasno, během nepřechodně až oblačno a k večeru se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, na řadě je naše první ranní úterní hudební dvojce a v ní nám zaspívají Pavlové. Čeká nás Pavel Bobek, skladba Stárnoucí mladík. Připomínám, že o téhleté nahrávce bude zítřejší hudební kalendář náš kolega expert na českou muziku let 60. až 80. Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tato skladba vznikala. Dozvíme se to zítra v 11:30. No a také ještě určitě zaspívá i Pavel Novák a od něho si dáme Pihovatou dívku. Tady jsou Pavlové na rádiu Český Impuls, přeji dobré ráno.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

0: Impuls Radio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. Do zpráv celou si ještě určitě poslechneme Hanu Zagorovou písničku Usnul nám spí. Mě zajímá, do jakého úterního rána jste se probudili, jak to teď u vás vypadá s oblohou, teplotou, zdali pak je zataženo nebo už svítí slunce, kolik ukazují vaše teploměry. Číslo k nám je 734-787-981. Můžete napsat buď to na náš WhatsApp, a nebo poslat klasickou SMS zprávu. Těším se na naši spolupráci.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: No, co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No, tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: Pěkné ráno. Aplikace e-doklady projdou zátěžovým testem, klidně se ho můžete zúčastnit. Stát chce totiž 13. srpna v 1 odpoledne zapojit tisíce dobrovolníků. Digitální a informační agentura potřebuje vyzkoumat, jestli to celé nespadne, protože loni při sněmovních volbách e-doklady skolabovaly. Do testu se můžeme zapojit tím, že v daný čas otevřeme aplikaci e-doklady a umožníme tím aktualizaci svého digitálního dokladu. Zapojení do testu tak bude trvat jen několik okamžiků. Aplikace e-doklady má už přes milion uživatelů a patří k nejstahovanějším českým aplikacím. Slouží jako digitální alternativa občanského průkazu. Oficiální účty Formule 1 se chlubí fotkami s Petrem Pavlem. Prezident se minulý týden nechal akreditovat jako fotograf na velké ceně Maďarska. Na Hungaroringu se přitom setkal i s maďarským premiérem, který o překvapivém střetnutí informuje na síti X. Prezident Pavel tak byl svědkem závodu, který ovládl Norris z McLarenu. Na Slovensku slaví velký úspěch. U našich sousedů vůbec poprvé rozmnožili jednoho z největších orlů světa. Jedná se o orla východního, který žije v poměrně malé populaci na dalekém východě v oblasti Kamčatky.
4: Keďže populácia týchto majestátnych vtákov je zraniteľná, pozore boli aj týmy odborníkov. Pár týchto orliakov priviedol na svet dve mláďatá v Košickej zoo a vzorne sa o nich stará. Išlo o mimoriadne náročný proces. Samec totiž musí dospieť a musia sa aj spolu naučiť žiť párovo. Rodičia boli aj sú počas odchovu pomerne agresívni a strážia si mláďatá. Keďže ide o jedného z najväčších dravcov na svete, pohybovať sa v ich blízkosti hniezda je tiež nebezpečné. Josef Balko, Košice.
3: Vodní slalomář Vít Přindiš udělal zásadní rozhodnutí ve své kariéře. Od příští sezóny už nechce kombinovat závody na kajaku a kajak cross. Pro 37-letého Přindiše je to fyzicky i psychicky náročné.
5: Skáčeme z jedné lodi do druhé, z tréninku na trénink. A pro mě i ta regenerace je prostě náročnější, takže v tu chvíli už třeba musím něco omezovat a už to tím jako cítím, že to trpí. Letošní sezóna možná bude ta poslední, kdybych to kombinoval a příští rok bych si vybral ten cross.
3: Vít Přindiš je čerstvým mistrem světa v kajakrosu. Na kajaku vyhrál mistrovství světa před 4 lety. No a teď ráno bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a k večeru se znovu většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 3 minuty po 8 hodině. Adam Kuřica přeje hezké ráno, úterý 28. červenec, teď už Vítězslav Vávra, písnička Správné holky, hlaste se, a dnešní ranní téma potěší všechny milovnice, milovníky, melounu, více už za malou chvíli.

0: Za 2 minuty, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní ráno s datem 28. července. Už posíláte textovky ohledně počasí na číslo 734787981. Já děkuju za spolupráci. Dobré ráno z Jimnice hlásí pan Zbyněk, který hlásí oblačno a 17 stupňů. 10 má na teploměru paní Helča v Kraslicích. Tak věřím, že napíšete i vy, do jakého rána jste se probudili a zapojíte se tak do vysílání rádia Český impuls.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jiří Schellinger, písnička Jsem prý blázen jen. Takhle bude znít naše ranní úterní impulzovice. Krabička po 7:30 prozradí více zpěvák Petr Janda. Kolega Saša Hemala si chystá své televizní tipy, nahlédne za nás do televizního programu a to o 12:30. Léto bez melounu, to si snad nejde ani představit, jenže vybrat ten správný, to je kumšt, to je oříšek, který se pokusíme dnes společně rozlousknout v rámci ranního tématu. Mě zajímá, jak poznáte ten správný meloun, máte svůj osvědčený trik, jak vybrat sladký meloun, kupujete raději celý meloun nebo už rozpůlený a zkoušeli jste někdy vypěstovat vlastní meloun a povedlo se. 604 111 211, začínají melounové hody na rádiu Český impuls. První reakce, komentáře zhruba za takových 5-6 minut. Teď máme za minutu 7:45. Letní kino, Václav Neckář, písnička Křídla iluzí z filmu Jak básníci přicházejí právě o iluze.

0: Dobré ráno, úterý 28. červenec, blíží se 7:30, kolega Vítek Zábranský už si pro nás chystá rychlý přehled zpráv v 7:30. Na řadě je ranní téma a to dnešní je melounové, protože léto bez melounu, to si snad ani nejde představit. Jenže jak vybrat ten správný? Někdo věří na žlutou skvrnu, jiný na poklepání, další na váhu. A právě o tom dnes ráno je řeč. Mě zajímá, jak poznáte ten správný meloun, máte svůj osvědčený trik, jak vybrat sladký meloun, věříte na poklepání, polní skvrnu nebo vybíráte úplně jinak, kupujete raději celý meloun nebo už rozpůlený, zkoušeli jste někdy vypěstovat vlastní meloun, povedlo se?
1: Moja mamka, která je dnes už 82 rokov, má na svůj první meloun taktiež veselé vzpomínky. Koupila ho, keď mala asi 18 rokov a chodila už do roboty a zarábala a niesla ho 3 km polnou cestou permanentně stále do kopca a můžete vědět, že asi 50 metrů od domu její melon spadl.
0: Já se přiznám, že už jsem tak trochu očekával, jak tahle ta historka dopadne. Pozdravujeme maminku, přejeme hlavně pevné zdraví. Co vy, jak poznáte ten správný meloun? Stačí zavolat 604 111 211, těšíme se na vaše reakce. A teď už další muzika, let 60. až 80.
2: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hudební kalendář českého impulzu.
7: V Orwellovském roce naspíval Pavel Bobek převzatou písničku, kterou známe jako Stárnoucí mladík.
8: Že je to stárnoucí mladík, co chtěl by zažít, jak žil dřív.
7: Tuhle písničku tehdy opatřil českým textem Michal Žantovský a právě od něj se ve středu v hudebním kalendáři dozvíte, co neměl Pavel Bobek rád, ale díky tomuto textu tak trochu vzal na milost. Startujeme o 11:30.
6: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tři minuty po půl osmé posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, úterý 28. červenec. Za malou chvíli Jitka Zelenková, písnička Bez lásky, láska není. Naproti mě už kolega Vítek Zábranský. Vítku, ahoj, hezké ráno. Ty máš pro nás nejnovější zprávy, je to tvoje.
1: Pěkné ráno. Asociace ředitelů základních škol klidní rychlé úvahy Okamury a Babiše o zrušení devátých tříd. Poslanec Turek couvá od žaloby na prezidenta Pavla. V kauze investiční společnosti WCA chce policie poslat před soud za 2miliardový podvod člověka a firmu. Německá policie varuje před stovkami islamistů připravenými zabíjet. Siňaková se přihlásila do mixu na US Open s mužskou deblovou jedničkou Patenem. No a dnes ráno bude ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a k večeru se zase většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: Čtvrtě na 8 přeji hezké ráno z Rádia Český Impuls. Úterý 28. červenec. Na řadě je naše Impulzovic krabička. Máme v ní Jiřího Schillingera, písničku Jsem prý blázenin. A tuhletu rockovou pecku přespívala i jedna skupina, která to nám teď prozradí zpěvák Petr Janda. Máme stále 7:45.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Nedávno jsem byl v Bratislavě, tak jsem ukazoval své mladé ženě zrovna ten most, ze kterého z frajeřiny Jirka Schillinger skočil. Zase jsem si připomněl, jaká je to někdy na tom světě prostě smůla. Jsem prý blázen jen, je Schillinger ve své nejrokovější podobě. Proto ji také v 90. letech přespívala rocková skupina Zemětřesení. Na to, jak žil Jirka krátký život, tak si tady postavil slušný pomník.

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno, úterý 28. červenec, blíží se 8. hodina. V ranním tématu se bavíme o tom, že léto bez melounu snad není ani léto, jenže jak poznat ten správný? Máte svůj osvědčený trik, jak vybrat sladký meloun? Věříte na poklepání polní skvrnu nebo vybíráte úplně jinak? Kupujete raději celý meloun nebo už rozpůlený? Zkoušeli jste někdy vypěstovat vlastní meloun? Jestli ano, povedlo se?
1: Moc zdravím do rádia a já mám takový melounový příběh, že jsem snědl na jedné soutěži v Nedvidicích kilo a půl melounu za 3 minuty a byl výborný, sladký, paráda. Mějte se krásně, zdravím do rádia, ahoj.
0: Pozdravujeme, přejeme hezké ráno, úterý 28. červenec. Já už mám nachystanou další muziku let 60. až 80. a v 8 potom nejnovější zprávy. Přeji pohodový poslech.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Ředitelé škol se chytají za hlavu. Mírně rychlé názory některých politiků, kteří by na základních školách rádi zrušili 9. třídy. Asociace ředitelů základních škol proto upozorňuje, že případné rozhodnutí o změně délky povinné školní docházky musí být výsledkem odborné analýzy, diskuze a následné široké společenské shody. Nesmí být realizováno na základě izolovaných výroků z politických debat. O možném zrušení 9. třídy základní školy mluvil předseda SPD Tomio Okamura, taky podle premiéra Andreje Babiše. Že by stačilo, kdyby měla základní škola 8 tříd. I tady platí za vším hledej peníze. Stát by totiž po zrušení devítky ušetřil až 50 miliard korun ročně a mladí lidé by šli dřív do práce. Sobotní dostihy v Pardubicích začnou kvůli vedru dřív. Koně se postaví na start už 9 ráno. Organizátoři se tak rozhodli kvůli zvířatům, jezdcům i divákům. V Pardubicích se v sobotu poběží 8 dostihů. Vrcholem mítingu bude třetí kvalifikace na 136. Velkou Pardubickou. Areál závodiště se otevře v 8 hodin. Ode dneška meteorologové předpovídají v Česku tropické třicítky. Od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Americká policie zatýká kvůli tragické střelbě v Seattlu, zadržela 15-letého mladíka, druhý podezřelý je stále na útěku. Gastronomický festival se změnil v krveprolití včera po půlnoci, zemřeli 3 lidé, další 4 byli zraněni. Úřady uvádějí, že na sebe stříleli 2 lidi. Fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli Mladé Boleslavi 2-4. Zápas začal pěkně zostrá, bez jakéhokoliv oťukávání. Artis se pak prakticky nedostal za polovinu hřiště. O první ligové body se Artis pokusí v sobotu na Slovácku, se kterým na jaře dvakrát jasně prohrál v baráži. Do ligy se pak dostal administrativně po vyloučení Karviné za ovlivňování zápasů. No a dnes nás čeká polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a k večeru se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30, na severu naměří kolem 23 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 3 minuty po 8 hodině, Vítku, děkujeme a teď už další muzika let 60. až 80. tady na rádiu Český impuls. Adam Kuřica přeje hezké úterní ráno, 28. červenec a teď už Sagvantofy, skladba Večírek a svátek dnes slaví dámy s jménem Alina, pánové s jménem Viktor, pozdravujeme.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl čtyři kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíce kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

0: ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky. Přerušováč to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy přikruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Za 3 minuty, 8:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Hezké ráno od Řípu, z Mítěše přeje paní Dáša, která hlásí slunečno a 16 stupňů. Vaše další zprávy ohledně počasí sbírám, a to buď to přes náš WhatsApp, a nebo prostřednictvím klasické SMS zprávy. Číslo je stejné, 734-787-981.
2: Dnes na Českém Impulsu.
1: Edita Štaubertová, písnička Babičko, Nauč mě Charleston, a také Klokočí Jiřího Suchého. Co mají tyhle dvě skladby společného, prozradím v naší hudební dvojici, a to po 8:30. Taky se můžeme těšit na večerní program Rádia Český Impuls, kdy si zahrajeme country folk a tramskou muziku, a to po 19. hodině. Ve které vzdálené zemi jste byli, zjišťujeme na Facebooku Rádia Český Impuls, a pokud máte i fotku z této země, určitě ji můžete nahrát do komentářů pod příspěvek, který najdete na adrese www.facebook.com/Český Impuls. Máme za 2 minuty 8:45 a teď už letní kino. Hajde Janku, píseň Když se načančám, která zazněla ve pohádce Co takhle svatba princi. Přeji hezké ráno.

0: Úterý 28. červenec do půl deváté, určitě vaše další reakce v rámci našeho ranního tématu. Léto bez melounu, to si snad ani nejde představit, jenže jak vybrat ten správný? Někdo věří na žlutou skvrnu, jiný na poklepání, další na váhu. A právě o tom je dnes ráno tady na našem rádiu. V ranním tématu se ptáme, jestli máte nějaký svůj osvědčený trik, jak vybrat sladký meloun. Kupujete raději celý meloun nebo už rozpůlený? A zkoušeli jste někdy vypěstovat vlastní meloun? Jestli ano, povedlo se?
1: Nevím, jak se to dělá, nevím, jak se vybírá. Miluju melouna a nenávidím melounový žvejkačky.
2: Ahoj, Impulzovi, tak já mám taky jednu příhodu. Když jsem byl malej, tak jsem snědl skoro 3/4 melounu i s peckama a pamatuju si, že táta mi jednou říkal, nejez ty pecky, nebo ti ze zadku vyroste meloun. A pamatuju si, že když jsem šel spát, tak jsem celou noc pomalu nemohl usnout, abych se ráno neprobudil s tím melounem u zadku.
0: No tak zaplať pán Bůh, že se nestalo ani jiné neštěstí. Na mysli mám to mokré, protože já vždycky, když jako sním velkou porci melounu, tak pak mi to nutí neustále ale jít na záchod čůrat. Tak co vy, jak poznáte ten správný meloun, máte svůj osvědčený trik, jak vybrat sladký meloun, stále můžete volat 604 111 211. Kolega Vítek Zábranský už kompletuje rychlý přelet zpráv na půl devátou. Do té doby já hraju to nejlepší z muziky let 60. až 80. Hezké ráno.

0: Dvě minuty po půl deváté, tady Rádio Český Impuls, přeji hezké ráno, úterý 28. červenec, koukám už i na náš WhatsApp, dobré ráno z Neratovic, nám přeje paní Eva, která hlásí jasno 18 stupňů a také se ozval pan Jiří Zičínská, který hlásí slunečno a 19 stupňů. Moc děkuji za naše WhatsApp zprávy, i nadále je sbírám na čísle 734 787 981, teď už kolega Vítek Zábranský, uslyšíme novinky z domova, ze světa i ze sportu a pak už si zase hrajeme českou muziku let 60. až 80. Michal David, skladba Největší z nálezů a ztrát.
1: Dobré ráno. ODS tepe vládní výběr šéfa pražského letiště Lašáka. Stát udělá v půlce srpna zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami. Karviná tvoří pocitovou mapu s nejvíc horkými místy ve městě. Nakonec na 2 hodiny zavřel D5 u Žebráku odpolední požár návěsu s náhradními díly do aut. Opravu vonkova mostu v Pardubicích prodražily nečekané změny o 53 milionů korun. Muž v Bratislavě se schoval před policií do kuchyňské linky a kvůli vedru začnou sobotní dostihy v Pardubicích už v 9 ráno. A dnes během dne bude přechodně až oblačno a k večeru se většinou vyjasní, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 28. červenec. Přeji hezké ráno. Na řadě je naše další hudební dvojce a ta nám nabídne muziku z roku 1960. Edita Štaubertová, skladba Babičko, nauč mě Charleston a pak také Klokočí Jiřího Suchého. Pojďme na to za minutu 8:45.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Zdravím vás z našeho rádia, úterý 28. červenec, blíží se 9. hodina, do zpráv celou, za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Teď ale ranní téma, léto bez melounu, to si snad ani nejde představit, jenže vybrat ten správný, to je kumš, to je oříšek, který jsme se snažili společně s vámi rozlousknout v rámci ranního tématu. Mě zajímalo, jak poznáte ten správný meloun, máte svůj osvědčený trik, jak vybrat sladký meloun, věříte na poklepání polní skvrnu nebo vybíráte úplně jinak, kupujete raději celý meloun nebo už rozpůlený, zkoušeli jste někdy vypěstovat vlastní meloun a povedlo se?
1: Když začínala sezóna melounu, tak jsem byla svým vnučkám koupit meloun, který poměrně vyšel draze asi přes 400. Přivezli jsme ho domů, rozkrojil, byl světlonce růžový. Tak jsem nelenila, vyvezla jsem to do prodejny naspátek do jednoho řetězce. Tam jsem se teda setkala s nepochopením, ale nicméně jsem se prostě nedala. Vrátili mi peníze a melouna jsem jim tam nechala.
0: Případ meloun uzavřen a teď už další muzika let 60. až 80.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Toto je...
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Umělá inteligence se stává klíčovým pomocníkem při plánování dovolené. Podle průzkumu využívá nástroje AI až 3/4 Čechů. Umělá inteligence umí při plánování dovolené uspořit čas. Během několika sekund připraví itinerář, doporučí hotel nebo restaurace. Odhadne třeba i to, kolik budou jednotlivé aktivity vyžadovat času. Výsledek ale bývá jenom tak dobrý, jak přesné bylo zadání. Čím je konkrétnější, tím menší je pravděpodobnost, že navrhne příliš drahou nebo logisticky nesmyslnou cestu. Odborníci na TNCZ upozornili na další možné cestovatelské neduhy umělé inteligence. K omylům často dochází u letenek, otevíracích dob nebo vízových povinností. Pokud se chceme vyvarovat nepříjemnému překvapení, je potřeba tyto informace ověřit přímo v oficiálních zdrojích. Pozor také na zadávání citlivých údajů, jako jsou čísla pasů nebo platebních karet. Mohlo by totiž dojít k jejich zneužití. Seattle na severozápadě Spojených států se vzpamatovává z tragické střelby. Návštěvníci populárního gastronomického festivalu se ocitli v hromadné přestřelce mezi dvěma skupinami. Zemřeli 3 lidé, další jsou zranění, mezi nimi i 2letý chlapec.
1: Návštěvníci se ocitli doslova v křížové palbě, nevěděli, co se děje a začali z místa utíkat. Detektivové na základě stop a kamerových záznamů zjistili, že v areálu Seattle Center nestřílel osamělý útočník, ale došlo k palbě mezi dvěma skupinami. Jeden ze střelců na místě zemřel. Ve vězeňské cele je teď 15-letý mladík, který je obviněn z trojnásobného napadení a nelegálního držení zbraně. Policie dál pátrá po dalším podezřelém, veřejnost ale podle policejního mluvčího není v ohrožení. Se Spojených států Hedvika Miller.
0: Jiří Lehečka má nového kouče. Novým trenérem aktuální české tenisové jedničky je Francouz Frédéric Fontán. Spolupráci zahajují na turnaji v Los Cabos v Mexiku. No a dnes nás čeká zpočátku jasno až polojasno, během nepřechodně oblačno a k večeru se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině. Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezké úterní dopoledne s datem 28. července. A teď už česká muzika let 60. až 80. Josef Laufer a hymna všech kamionáků. Písnička S bohem lásko, já jedu dál.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Čtvrt na deset posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na Facebooku zjišťujeme, ve které vzdálené zemi jste byli. Paní Naty Rejserová to má hodně procestované, píše Filipíny, Vietnam, Tanzánie, Mexiko, Tajsko, Dominikánsko, Mauritius, Reunion, Madagaskar, Seychelles, Sri Lanka, Malajzie, Laos, Kambodža. Paní Andrea Tarová píše Bali, Dominikánská republika, Kuba, Panama, Peru, Bolívie, Chile, Brazílie, Argentina a Čína. Pan Otto Ečer píše, dokud nepoznám celou Českou republiku, nebudu se spát do zahraničí, to je můj názor, tak to píše pan Otto. Dále koukám, že paní Danča Berková píše, pro mě nejvzdálenější země byla tedy spíš ostrov Korsika v roce 1998, bylo mi 8 let. To se pomalu začaly otvírat hranice a moje první velká zahraniční cesta k moři. A potom rok 2018 jsem zavítala do Rumunska, do oblasti Českého Banátu. Tak co vy, ve které vzdálené zemi jste byli, pokud máte nějakou fotku z vaší dovolené výletu, určitě ji můžete nahrát na náš Facebook. Do komentářů pod příspěvek www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme minutu po čtvrt na deset. Za malou chvíli letní kino. Jaroslav Uhlíř, píseň Severní vítr z filmu Vrchni prchni.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpy, abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu

třeba sa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi ju předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva, nebo pod tři zámky, a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli, a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ňou mohl naposledy

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Ze Sázavy nás zdraví milá paní Maruška, která hlásí jasno a 18 stupňů a my i nadále budeme hrát to nejlepší z české muziky let 60. až 80. Vítězslav Vávra a jeho dívka Gloria, pojďme na to, dvě minuty po půl desáté.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní dopoledne, 28. červenec, blíží se 10. hodina, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Za malou chvíli stáňa Petra Spáleného. Dnešní ranní téma bylo o tom, že léto bez melounu, to si snad nedovedeme ani představit. Jenže, jak vybrat ten správný? Někdo věří na žlutou skvrnu, jiný na poklepání, další na váhu. A právě o tom dnes ráno byla řeč v ranním tématu. Mě zajímalo, jak poznat ten správný meloun. Máte svůj osvědčený trik, jak vybrat sladký meloun? Kupujete raději celý meloun nebo už rozpůlený? A zkoušeli jste někdy vypěstovat vlastní meloun? Povedlo se?
1: Když jsem pracovala pro jednu španělskou firmu, tady co vyváží ovoce a zeleninu, tak na plantážích melounových už bylo všechno rezervované, to jsme nemohli na to ani šáhnout. To bylo pro pana Durdíka, to si pamatuju ještě dodnes, myslím, že ještě stále dováží, a ty nejlepší melouny šly do Čech.
2: Je mi 73 let a pamatuju si jako dětskou babičky, že jsme dostávali korunu a vyrazili je do obchodu, kde nám ukrojili za tu korunu docela pěkný srpek melounu.
3: K tomu melounu, já jsem teda naučený vybírat meloun podle poklepu a můžu vám říct, že když je to nádherně dutý jako od někoho hlava, tak je to jeden z nejlepších.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Toto je...
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
0: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4 000 korun zpět. Datárt, opravdový elektrospecialista.

0: Hledá způsob, jak ochladit město, mapuje proto tropická horka ve svých ulicích. Pátrá, kde chybí zeleň a stín, a zapojuje do toho i obyvatele. Lidé můžou do konce srpna označovat oblasti, kde pociťují pařáky, případně kde vznikají problémy při přívalových deštích. Shromážděné podněty hodnotí odborníci a vedení města. Odkaz na pocitovou mapu zájemci najdou třeba na webových stránkách města. Volodymyr Zelenský v noci přistál ve Spojených státech. Ukrajinský prezident se tu potká se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský chce s Trumpem jednat především o obraně před balistickými raketami a o strategické spolupráci. Schůzka mezi čtyřma očima má podle agentury AFP začít v 15:30 odpoledne našeho času. Agentura Reuters píše, že vztahy Bílého domu se Zelenským se v poslední době zlepšily. Na Slovensku slaví velký úspěch, u našich sousedů totiž vůbec poprvé rozmnožili jednoho z největších orlů světa. Jedná se o orla východního, který žije v poměrně malé populaci na dalekém východě v oblasti Kamčatky.
1: Keďže populácia týchto majestátnych vtákov je zraniteľná, v pozore boli aj týmy odborníkov. Pár týchto orliakov priviedol na svet dve mláďatá v Košickej zoo a vzorne sa o nich stará. Išlo o mimoriadne náročný proces. Samec totiž musí dospieť a musia sa aj spolu naučiť žiť párovo. Rodičia boli aj sú počas odchovu pomerne agresívni a strážia si mláďatá. Keďže ide o jedného z najväčších dravcov na svete, pohybovať sa v ich blízkosti hniezda je tiež nebezpečné. Josef Balko, Košice.
0: A dnes bude nejprve polojasno až jasno, během dne se přechodně objeví víc mraků a k večeru se zase vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 na severu a severovýchodě naměří kolem 23 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Odbyla 10. hodina, opět vás zdraví Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené úterní dopoledne s datem 28. července. A teď už Marie Rotrová, písnička Večerem zíčkaná. Večerem.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené úterní dopoledne, 28. červenec, do 10:30, naše letní kino a v něm velehit Heleny Vondráčkové, písnička Pátá, která zazněla ve filmu Rebelové. Českou republiku si oblíbili stěhovaví ptáci. Odkud k nám pravidelně přilétají? Na otázku odpoví dnešní díl pořadu Máme Česko rádi, a to o 10:30.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: O orwellovském roce naspíval Pavel Bobek převzatou písničku, kterou známe jako Stárnoucí mladík.
3: Že je to stárnoucí mladík, co chtěl by zas žít, jak žil dřív.
2: Tuhle písničku tehdy opatřil českým textem Michal Žantovský. A právě od něj se ve středu v hudebním kalendáři dozvíte, co neměl Pavel Bobek rád, ale díky tomuto textu tak trochu vzal na milost. Startujeme o 10:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Úterní dopoledne, 28. červenec, doufám, že se máte fajn, ať už nás posloucháte odkudkoliv, děláte při tom cokoliv. Já i nadále budu hrát českou muziku let 60. až 80. Čeká nás také naše dopolední hudební dvojice a v ní máme písničky o čase. Více si řekneme po půl jedenácté. Teď už startuje pořad Máme Česko rádi a ten dnešní díl Štěbeta a Švitoří.
1: Máme Česko rádi.
2: Máme Česko rádi a rádi ho mají i tisíce ptáků, kterým stojí za to se sem vracet po zimě v teplých krajích, nebo sem naopak přilétat z chladnějších oblastí. Zjistit o tom něco víc ode mě dostal dnes za úkol vášnivý cestovatel Miroslav Tausik. Dobrý den.
3: Dobrý den. To jsem nevěděl, že mě považujete za ptáka. Létat přece neumím, ale poptal jsem se povolaných a něco málo vím také podle zimovišť, které mají ptáci u nás. Třeba k nám přilétá orel mořský, a to exempláře z Pobaltí, Polska i Skandinávie. Zimují u nás také havrani, několik druhů racků a hus a také ptáci, které podle jmen moc neznáme, právě protože se u nás vyskytují málo a jen počást roku. Další druhy Česko vidí prakticky jen zhora, přelétávají dál na jih.
2: To si ani neodpočinou.
3: Ale ano, ovšem taková jiřička urazí bez přestávky 200 km za den. A takový rorýsy ve vzduchu dokonce i spí.
2: A jak se to ví, to piloti a rogalisté potkávají podřimující ptáky.
3: Měří se to radary nebo malinkatými vysílačkami, které mají ptáci připevněné na sobě. A také pomocí tradičního kroužkování, kudy ptáci létají, zobrazují složité mapy. A těch ptáků jsou každoročně miliardy.
2: A kam od nás ptáci létají na zimu?
3: Tak především do Afriky, třeba čápy, kukačky nebo vlaštovky. Některým ptákům stačí jižní Evropa, ke Středozemnímu moři odlétají špačci nebo drozdi. Ptáci se na cestu vydávají v různém počtu jako jednotlivci v malých skupinkách nebo i v hejnech. Využívají třeba stoupavé proudy vzduchu a létají tak vysoko, že se tomu ani nikdy nechce věřit. Kachny a husy létají i ve výšce 5 km a husy indické prý až 9 km.
2: Že vy mě houpáte, tak vysoko přece nemohou dýchat.
3: Ale mohou. Těla, hlavně krev, k tomu mají pěkně uspůsobené.
2: Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: kořicí, ale hlavně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zdravím vás z rádia Český impuls, přeji poklidné a ničím nerušené úterní dopoledne, 28. červenec. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Na své vysílání se po zprávách těší kolega Honza Benešovský. Já jsem Adam Kořica, ještě předtím, než se ale rozloučím, uvedu naši úterní dopolední hudební dvojici a ta nám, si to představte, spojila písničky o čase. Čeká nás Eva Pilarová, skladba Píseň o čase, a pak nás také nemine Valdemar Matuška a KTO, nahrávka To všechno odnes čas. Já se s vámi loučím, za sebe vám přeji hezké a ničím nerušené úterní dopoledne, úterní den, i nadále si ho užijte s rádiem Český impuls, rozhodně neprohloupíte. No a já si s vámi s radostí zavysílám zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hudební dvojice
4: a neb ve dvou se to líp táhne.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: sebevědomí.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
2: Dobré dopoledne. Úřednice dostala výpověď za deptání kolegů. Pracovní peklo se odehrávalo na jednom ze státních zastupitelství. Dost to přičítali zaměstnanci jedné z kolegyň, která měla díky nadstandardnímu vztahu s vedoucí jistou pozici, ze které se pohrdavě vyjadřovala i o státních zástupcích. Když dostala výpověď, napadla ji u soudu a uspěla. Jenže u nejvyššího soudu narazila. Okamžitý vyhazov by byl podle nejvyššího soudu neplatný situaci, kdyby se nedalo zjistit, proč byl vlastně pracovní poměr zrušen. Případ se nyní vrací na začátek a prvoinstanční soud bude při rozhodování vázán názorem nejvyššího soudu. Žena, která dostala výpověď, nezdravila, o kolezích mluvila jako o bahnu a odpadu. Kauzu sledují novinky.cz. Horké počasí trápí ryby i rybáři. Například v Litomyšli museli kvůli dlouhodobému suchu a nedostatku vody předčasně slavit 5 rybníků. Většina rybníků je bez běžného přítoku vody, což situaci zhoršuje. Ředitel rybářství Litomyšl Michal Brichta mluví o obrovském deficitu. ČTK řekl, že většina rybníků je ve stavu, v jakém bývají obvykle až koncem srpna.

0: Taž Istanbul přerušil jednání o příchodu hvězdného egyptského útočníka Muhammada Salaha. Rozhovory se podle klubového šéfa zasekly na finančních požadavcích, které měl hráčů agent. Bešiktaš podle neoficiální zprávy nabízel Salahovi v přepočtu 290 milionů korun ročně. Bešiktaš Istanbul může být soupeřem fotbalistů Hradce Králové ve třetím předkole Evropské ligy. Jasnou až polojasnou oblohu můžou přechodně zakrýt. Mraky k večeru se ale bude většinou vyjasňovat a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Ze zprávy to vše, pohodové dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 11 hodin 3 minuty. Máme po zprávách. Honza Benešovský je s vámi u mikrofonu a posílám další muziku. Začne Dalibor Janda, potom Ronnie Marton, Kardinálové nebo Brontosauři. Český impuls.

0: Pěkné dopoledne, posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Za chvilku si připomeneme v našem letním kině pohádku A.G. Duchové písničkou slavnou, legendární Zavolejte stráže. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Pokud to chcete velmi stručně technicky, tak do telefonu je potřeba si stáhnout nejprve žlutou rádiovou aplikaci a do televize tam nás dostanete ťuknutím na automatické ladění. Český impuls.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls. V písničce Stárnoucí mladík Pavla Bobka se objevuje odkaz na Karlovy Vary. Textář a pozdější politik Michail Žantovský se toho trochu bál. Proč? Řekneme si už zítra v hudebním kalendáři v tomto čase, čili v 11:30. My jsme Český impuls rádio pro radost ze života, zítra hudební kalendář, dnes je úterý 28. července.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem s větrem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí osení, na tom se nic nemění, přišlo stáří.

někdy lokaj, jindy pán. Hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, Petr Spálený zpíval Pane, vy jste vdova. Písnička, která by klidně mohla patřit do našeho hudebního kalendáře. Teď ale otevíráme jinou rubriku, a sice Impulzovic krabičku s cizí ženou v cizím pokoji. Michal Koca bude zpívat, Paolo Habera si k tomu řekne své v komentáři. Těším se na to, přejeme příjemný poslech, no a ve 12 hodin budeme podávat další zprávy.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Paolo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Pesničku s cizí ženou v cizím pokoji napísal Peter Habka a Michal Horáček. Ja si po tých rokoch nedokážem predstaviť, že by uspieval iný človek ako Michal Kocáb. Nie je to ani zďaleka typická Michalova produkcia, ale aj tak ukázal, že je dokonalý šanzonier. V podstate je to Hegerová v gaťoch. Je presvedčivý a každému slovu v texte vie dať ten správny význam. Skúste tú pieseň počúvať a sledovať, ako si dokáže s jednotlivými slovami hrať. Kam kladie dôrazy, kedy je v jemnom afekte, kedy je v depresii. Pritom to vyzerá, že to všetko robí ľavou zadnou, ale ono je to vlastne strašne ťažké. Naozaj u takejto skladby je veľmi ťažké, aby zostal na zemi, aby sa to neprehralo, aby z toho neurobil divadlo, aby ju nezaspieval len pre efekt. S cizí ženou v cizím pokoji je pre mňa jednou z najlepších piesní z roku 1988.

jakaž běda, jsme jak zašlí svatí v Orloji.

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Provoz na jižní spojce v Praze 4 se podařilo obnovit. Ráno komunikaci zablokovala srážka dvou dodávek a nákladního vozu. Jedno z aut se při ní převrátilo na bok. Lehce se zranili muž a žena. Směrem k Barrandovskému mostu a na Smíchov se tvořily kolony. Policie teď zjišťuje příčinu nehody a prověřuje veškeré okolnosti. Dechová zkouška na alkohol byla podle zpravodajského serveru iDnes.cz u obou šoférů negativní. Seattle na severozápadě Spojených států se vzpamatovává z tragické střelby. Návštěvníci populárního gastronomického festivalu se ocitli v hromadné přestřelce mezi dvěma skupinami. Zemřeli tři lidé, další jsou zranění, mezi nimi i dvouletý chlapec.
2: Návštěvníci se ocitli doslova v křížové palbě, nevěděli, co se děje a začali z místa utíkat. Detektivové na základě stop a kamerových záznamů zjistili, že v areálu Seattle Center nestřílel osamělý útočník, ale došlo k palbě mezi dvěma skupinami. Jeden ze střelců na místě zemřel. Ve vězeňské cele je teď 15-letý mladík, který je obviněn z trojnásobného napadení a nelegálního držení zbraně. Policie dál pátrá po dalším podezřelém. Veřejnost ale podle policejního mluvčího není v ohrožení.
1: Vydržet horka v Praze pomáhají desítky mlží.

0: Slalomář Vít Přindiš udělal zásadní rozhodnutí ve své kariéře. Od příští sezóny už nechce kombinovat závody na kajaku a kajak cross. Pro 37-letého Přindiše je to fyzicky i psychicky náročné.
1: Skáčeme z jedné lodi do druhé, z tréninku na trénink. A pro mě i ta regenerace je prostě náročnější, takže v tu chvíli už se musím něco omezovat a už to tím jako cítím, že to trpí. Letošní sezóna možná bude ta poslední, kdybych to kombinoval a příští rok si byl ten cross.
0: Vít Přindiš je čerstvým mistrem světa v kajak crossu. Na kajaku vyhrál mistrovství světa před 4 lety. Dnes i dál čekáme sluníčko i mraky, naměříme mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě bude kolem 23 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 12. hodině. Zprávy skončily, Honzo Benešovský u mikrofonu a teď nastupuje Michal David v Disku příběhu.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Julia, nebe, peklo, ráj, mé touhy, má jméno Julia. Julia, bez tebe jsem přízrak.

0: Posloucháte Český impuls, za malou chvíli zase roztočíme promítačku našeho letního kina a budeme si připomínat seriál Cirkus Humberto krásnou písničkou Karla Gotta. Krev toulavá. No, když jsme u filmu, u televize, tak Alexander Hemala dostane prostor taky v zápětí v 12:30, to nám předestře nabídku jednotlivých televizních stanic. Pořád máme co vysílat a jsme rádi, že jste s námi. Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: To je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls s Jiřinou Bohdalovou a Stelou Zázvorkovou. Vyrazíme do fotbalových ochozů. To bude ve čtvrt na pět, pořadu smějeme se s Alexandrem Hemalou. A teď tady máme Sašu jako televizního experta, velmi důsledně, pečlivě a poctivě, tak jako každý den, prošel nabídku jednotlivých televizních stanic a tady je výsledek.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Jak praví statistiky, prý žen, které mají problémy s alkoholem, valem přibývá. Jedné takové se věnuje i drama Zápisník alkoholičky s Terezou Rambo v titulní roli. Jak sama prozradila na natáčení, se svědomitě připravovala a chtěla ukázat, jak snadné je závislosti podlehnout a jak těžké je se z ní dostat. Zápisník alkoholičky 2015 televize Prima. Inspektorka Candy Renoirová, ústřední postava stejnojmenného seriálu, je, zdá se, na našich obrazovkách jako doma. Dnes se spolu s ní můžete vypravit na francouzský venkov, na sídlo jednoho vášnivého lovce, jehož tělo někdo předhodil divokým prasatům. Podaří se vypátrat, komu tento lovec vadil natolik, že se rozhodl připravit ho o život? Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. To je název dnešní epizody ve 2010 na ČT1. Francouzi mají svou Renoirovou, my zase mimořádnou Martu. Ta stojí před případem mrtvého muže a hlavním podezřelým je mladík s pestrou kriminální minulostí. Ten ale tvrdí, že ho dotyčný znásilnil. Martě se to nezdá, neb toho dotyčného se prý už v minulosti někdo pokusil zabít. Teplá kola, to je pokračování případů mimořádné Marty ve 2020 na Nově. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, před námi je hudební dvojice a dáme si do ní zpívající Pavly. Nejprve to bude Pavel Bobek s písničkou Stárnoucí mladík, o které bude taky mimochodem zítřejší hudební kalendář. Zdeněk Sekanina už si připravuje podklady, expert na české písničky, takže Nestárnoucí mladík teď i zítra, no a potom Pavel Novák, Pěhovatá dívka v rámci hudební dvojice. Zpívající Pavlové. K tomu jeden Honza, Honza Benešovský, přeju krásné odpoledne z Českého impulzu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hudební dvojice
5: a neb Vrána k Vráně sedá.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. Na město Šumperk zaútočili hackři. Kybernetický útok omezil chod úřadu. Tajemnice radnice agentuře ČTK řekla, že zjišťují, jestli unikla nějaká data. Cílem hackerů byla městská datová síť. První útoky zaznamenali odborníci na informační technologie už včera večer. Naplno se ale závady projevily až dnes ráno. Město událost nahlásilo Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Připomenu, že loni v červenci vyřadil hackerský útok z provozu městský úřad v Uničově na Olomoucku. Radnice byla pak několik dní pro veřejnost uzavřená. Nebývalé sucho trápí východ Moravy. Projevuje se to podle našeho zpravodaje Jana Čady v korytech řek nebo také na zahradách a v sadech. Honzo, hezký den.
2: Suchu zmar, jinak dobrý den. Třeba v řece Moravě jsou nejnižší průtoky, kam až paměť nás, pamětníků, dosahuje. Už se počítají jen v desítkách centimetrů. Zahrady, spoušť a spíše poušť. Mimo jiné snad jen Bůh sucha ví, proč nezrají například rajčata. Lesy jsou tak vyprahlé, že se houby na východě Moravy naprosto stydí ukázat a potence požárů se prudce zvyšuje. Navíc přichází další vlna obřích veder a arcisucho bude určitě kulminovat.
1: Japonský ostrov Kjúšú zasáhlo silné zemětřesení. Podle předběžných odhadů přesáhla síla otřesů 7 stupňů. Podle agentury Reuters to oznámila japonská meteorologická agentura, která následně vydala varování před tsunami s možnou výškou až 1 metr. Agentura AFP informovala, že úřad následně varování zrušil. Žezlo francouzského fotbalu svírá Zinedine Zidane. Francouzskou reprezentaci přebírá po Deschampsovi. Trenérem týmu bude Zidane minimálně do mistrovství světa v roce 2030. 54letého rodáka z Marseille představila jako nového kouče na dnešní tiskové konferenci francouzská federace. Zidane získal s národním týmem coby hráč v roce 1998 světové zlato. O jeho trenérském nástupu k týmu se mluvilo už delší dobu. Dnes čekáme na obloze i dál sluníčko a mraky, naměříme 25 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě má být chladněji, jen kolem 23. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Kotvalta, Stanislav Vložek, jejich Bílá královna. Za chvilku zase utrhneme vstupenky do našeho letního kina, připomeneme si seriál Zkoušky z dospělosti písničkou Miluji tě od Ladislava Štajdla, no a potom už se připojí cestovatel Jirka Kolbaba, aby nám řekl, co jedí lidé ve Skotsku na fotbale. Je za námi fotbalové mistrovství světa, takže to bude ještě stále docela aktuální téma. Zůstávejte s námi na Českém impulzu.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Orwellovském roce naspíval Pavel Bobek převzatou písničku, kterou známe jako Stárnoucí mladík.
3: Že je to stárnoucí mladík, co chtěl by zas žít, jak žil dřív.
2: Tuhle písničku tehdy opatřil českým textem Michal Žantovský. A právě od něj se ve středu v hudebním kalendáři dozvíte, co neměl Pavel Bobek rád, ale díky tomuto textu tak trochu vzal na milost. Startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, za chvilku nás čeká duet Jitky Zelenkové a Karla Zicha, Takový nejsi. Ale teď už se hlásí cestovatel Jirka Kolbaba, je před námi zastávka ve Skotsku a pozor, vyrážíme na fotbal.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
0: Jirko, co znamená pro Skoty fotbal?
2: Tak já musím říct, že fotbal ve Skotsku to není jenom sport, dá se říct, že fotbal ve Skotsku je přímo náboženstvím. Tisíce věřících nedají na svoji víru vůbec dopustit a od srpna do května, vždycky ve středu a také o víkendu, jsou účastní na stadionech a tam dokáží třeba mrznout. Dokonce při únorových zápasech skutečně je velká zima a pořadatelé nabízejí těm svým fandům horké nápoje a takové koláče. Je to skutečně velký fenomén, vždycky je to pro Skotsko velký svátek.
0: Připomeň nám ty nejvýznamnější skotské kluby.
2: Třeba Glasgow Rangers nebo Celtic Glasgow, tak to jsou kluby, které skutečně jsou velice populární. Už od roku 1890 vyhrál jejich ligu jiný klub jen 18krát, jinak se vždycky dělili tyto dva kluby o vítězství. Naposledy to byl Aberdeen v roce 1985. Já jenom připomenu, že Celtic Glasgow vyhrál v roce 1967 pohár UEFA jako jediný skotský klub dosud a tehdy ještě byli v tom týmu jenom skotští hráči. Dneska už, a to je tam velice kritizováno, podobně jako v jiných zemích, jsou to většinou hráči z jiných klubových týmů nebo dokonce národních reprezentací, kteří hrají ve Skotsku. Je to trend poslední doby.
0: Když bychom poměřovali s naší nejvyšší fotbalovou soutěží, tak to se asi nedá z hlediska ukázněnosti fanoušků, nebo jak to vidíš?
2: Tak musím ti říct, že fanoušci skotští jsou uznáváni jako nesmírně slušní, říká se jim Tartan Army, protože to je ten materiál na ty suknice, na ty kilty, tomu se říká tartan. Jsou pověstní tím, že skutečně se chovají velmi slušně jak na území Skotska, tak také v zahraničí. Velká rivalita pochopitelně je mezi Anglií a Skotskem, ta už je tradiční a tady si skutečně, jak se říká lidově, servitky příliš neberou, ale jinak jsou známi tím, že jsou nesmírně slušní a mohli by být příkladní i pro naše fanoušky.
0: Třeba to naši fanoušci slyšeli, třeba si vezmou ze Skotů příklad. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jsou ty šípy příliš nezraní. A malé šípy tuhou září a ty cítíš pětilí.
1: I takhle hraje Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, před námi je hudební dvojice, ve které se vrátíme v čase zpět do roku 1960, kdy vznikly písničky Babičku nauč mě Charleston a Klokočí, tedy Edita Štaubertová a Jiří Suchý. Honza Benešovský přeje příjemný poslech, dobré odpoledne, taky jsem se byl podívat před chvilkou v redakci zpravodajství, kde je to jako ve včelím úlu. Připravujeme další relaci, procházíme agentury, sledujeme všechno, co se děje doma, ve světě i ve sportu a řekneme to přesně ve 2 hodiny.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hudební dvojice
4: Aneb, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkné odpoledne. Teploty v Česku nám připomenou tropy. Od zítřka budou stoupat nad 32 stupňů. Nejdřív dorazí horko hlavně na jih Moravy a do středních a severozápadních Čech. Ve čtvrtek a v pátek budou tropické teploty už na většině území Česka s výjimkou hor. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. S ohledem na očekávané počasí zůstává na jižní Moravě, Vysočině a v západních Čechách zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Podle meteorologů bude horko na některých místech přetrvat i o víkendu. Předpověď budou ale v příštích dnech ještě upřesňovat. Čeští nadšenci za zatměním slunce 12. srpna nakonec poletí. Součást mezinárodního týmu už víc než 20 let za zatměním cestuje po celém světě. Letos ale přišla o možnost využít speciální letoun Národního úřadu pro letectví a vesmír. Důvodem jsou škrty administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa ve financování vědy. Vysoké učení technické v Brně ale získalo podporu z českých zdrojů. Tým tedy k radosti zakladatele týmu Miroslava Druckmillera nevynechá ani letošní zatmění.
2: Havajská univerzita, která to vlastně celé financovala, my jsme tam pracovali, tak říkajíc, s nadšením, jo, tak nemá peníze. Situace se změnila v tom, že naštěstí nám se podařilo získat projekt, který jakýmsi minimalistickým způsobem nám umožní tu expedici provést.
1: Úplné zatmění slunce nastane 12. srpna. Viditelné bude v části západní Evropy nad severním Atlantikem a Grónskem. Členové expedice se rozmístí na 5 pozorovacích lokalitách, 2 budou na Islandu, 3 ve Španělsku. Uganda hlásí dobré zprávy. Země je podle svého ministra zdravotnictví bez nových případů eboly. Konec šíření nákazy v zemi oznámil ministr poté, co skončilo povinné 42-denní monitorovací období bez zaznamenání nových případů. Informuje o tom agentura Reuters. V Ugandě se od vypuknutí epidemie v sousedním Kongu nakazilo ebolou 20 lidí, z toho 2 zemřeli. 15 z 20 nakažených pocházelo z Konga. V anglickém fotbale budou testovat novinku. Pravidlo by mělo zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Fotbalová asociace dnes oznámila, že pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Celé prázdniny vzpomínáme na slavné české filmy a seriály. Teď je na řadě dílo s názvem Chalupáři. Když máš v chalupě orchestrion, je písnička, která se spustí za chvilku v rámci promítačky našeho letního kina. No a potom v půl třetí další vydání pořadu Máme Česko rádi. Českou republiku si oblíbili stěhovaví ptáci. Odkud k nám vlastně pravidelně přilétají? Říkáme, že z teplých krajin od dětství to tak známe, ale jaká je skutečná realita? O tom budou mluvit za chvilku Hanka Kracíková a turista z povolání Mirek Tausik na Českém impulzu.

0: Posloucháte odpolední program Českého impulzu v úterý 28. července. Za malou chvíli Jizva na dlani, písnička Marie Rotrové, potom Kino Gloria, Petra Reska, ale teď tip na výlet. Dnešní máme Česko rádi, Štěbeta a Švitoří.
1: Máme Česko rádi.
2: Máme Česko rádi a rádi ho mají i tisíce ptáků, kterým stojí za to se sem vracet po zimě v teplých krajích, nebo sem naopak přilétat z chladnějších oblastí. Zjistit o tom něco víc ode mě dostal dnes za úkol vášnivý cestovatel Miroslav Tausik. Dobrý den.
3: Dobrý den. To jsem nevěděl, že mě považujete za ptáka. Létat přece neumím, ale poptal jsem se povolaných a něco málo vím také podle zimovišť, které mají ptáci u nás. Třeba k nám přilétá orel mořský, a to exempláře z Pobaltí, Polska i Skandinávie. Zimují u nás také havrani, několik druhů racků a hus, a také ptáci, které podle jmen moc neznáme, právě proto, že se u nás vyskytují málo a jen po část roku. Další druhy Česko vidí prakticky jen zhora, přelétávají dál na jih.
2: To si ani neodpočinou.
3: Ale ano, ovšem taková jiřička urazí bez přestávky 200 km za den. A takový rorísy ve vzduchu dokonce i spí.
2: A jak se to ví, to piloti a rogalisté potkávají podřimující ptáky.
3: Měří se to radary nebo malinkatými vysílačkami, které mají ptáci připevněné na sobě. A také pomocí tradičního kroužkování, kudy ptáci létají, zobrazují složité mapy. A těch ptáků jsou každoročně miliardy.
2: A kam od nás ptáci létají na zimu?
3: Tak především do Afriky, třeba čápy, kukačky nebo vlaštovky. Některým ptákům stačí jižní Evropa, ke Středozemnímu moři odlétají špačci nebo drozdi. Ptáci se na cestu vydávají v různém počtu jako jednotlivci v malých skupinkách nebo i v hejnech. Využívají třeba stoupavé proudy vzduchu a létají tak vysoko, že se tomu ani nikdy nechce věřit. Kachny a husy létají i ve výšce 5 kilometrů a husy indické prý až 9 kilometrů.
2: Že vy mě houpáte, tak vysoko přece nemohou dýchat.
3: Ale mohou. Těla, hlavně krev, k tomu mají pěkně uspůsobené.
2: Anna Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Marta Atenáta, to pojď si hrát. Odpolední program Českého Impulzu, teď se přesunujeme do Impulzovic krabičky, do naší hudební klenotnice, kterou si představuju jako takovou truhlici zlatou, vykládanou drahými kameny, ovázanou červenou stuhou, kterou teď rozvazujeme, abychom si zahráli písničku Tvým dlouhým vlasům. Václav Neckář bude zpívat, Petr Janda se hlásí jako komentátor. No a ve 3 hodiny další zpravodajská relace na Českém Impulzu.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Naštěji už tam bude.
4: Přestaň! Štěj mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Od Vaška Neckáře jsem miloval písničku Doktor Damdy Dam, ale vím, že lidi mají rádi jeho romantické písně, jako třeba Tvým dlouhým vlasům. Dlouho jsem si myslel, že je to cover ze nějakého anglického hitu, ale pak jsem si vzpomněl, že s ním v roce 1981 získal bratislavskou liru. Měl v té době dvě velké opory, bratra Jana a textaře Zdeňka Rytíře. A ten konec konců napsal pár moc dobrých textů i pro Olympik. Tak.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko rozbité vázy ze tvých zříků.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Pěkné odpoledne. Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun Senát nejspíš schválí. Zvednutí na 400 tisíc korun od příštího roku dnes plénu doporučil garanční sociální výbor. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek základní částky. Přijetí vládní novely o státní sociální podpoře už dřív posvětil ústavně právní výbor. Horní komora předlohu projedná zítra. Novela předpokládá zvýšení příspěvku jen pro rodiče dětí narozených po 1. lednu 2020. Pokud by se rodičovská zvedla i těm, kteří už pobírají, stálo by to příští rok podle vládních odhadů skoro 7,5 miliardy korun. Městská hromadná doprava v Plzni nabídne od srpna plzeňskou jízdenku. Jde o přednabitou platební kartu. Do budoucna se podle naší zpravodajky Kláry Fajstové stane jednou z náhrad papírového lístku. Kláro, dobré odpoledne.
2: Hezký den, papírové jízdenky v Plzni zmizí do konce příštího roku. Plzeňská jízdenka je pro ty, kteří si dál chtějí kupovat jednotlivé jízdné za hotovost. Karta bude obsahovat kredit 100 dopravních bodů v hodnotě 100 korun. Prodejní cena bude 120 korun. 20 je vratný příspěvek na pořízení. Po vyčerpání je možné kartu vrátit nebo doplnit na e-shopu i prodejních místech. Dostupná bude od 1. srpna v zákaznických centrech a u distributorů, kde se kupují papírové jízdenky.
1: Miloš Zeman znovu vytáhl žlutý nafukovací člun. Bývalý prezident na svém Challengeru brázdil hladinu Veselského rybníku v Novém Veselí na Vysočině, kde má chalupu. Server Blesk.cz informuje, že se na vodu spustil krátce po 11. hodině. Ačkoliv se ex-prezident běžně pohybuje na invalidním vozíku, láska k plavbě ho nepřešla. S přesunem na ikonický žlutomodrý člun mu pomáhala ochranka. Bývalá hlava státu tak naplnila letitou tradici. Už dřív Zeman o svých letních plavbách mluvil jako o úniku před dotěrnými dotazy novinářů a politickým stresem. Lvice Carlose Vémoli Elza se bude stěhovat. Z dočasného azylu v liberecké zoologické zahradě šelma zamíří do centra pro velké kočkovité šelmy v Nizozemsku. Ministerstvo životního prostředí to sdělilo agentuře ČTK. Lvici zabavilo z nelegálního chovu zápasníka Vémoli na začátku června. Nizozemská stanice se stará také o tygra a lva, které úřady zabavily už dřív z jiných nevyhovujících soukromých chovů v Česku. Zítra má být jasno až polojasno, nejvyšší teploty budou mezi 29 a 34 stupni. Na severovýchodě čekáme chladnější počasí kolem 27. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 15. hodině se hlásí Honza Benešovský. Ano, posloucháte Český impuls a teď už Petru Janů, vy tu už nejsem volná.
4: Když

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvaly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí, s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani ne...

0: katapult jen jednou dostat šanci. Tady je Český impuls, posloucháte nás z televizoru nebo z chytrého telefonu, ale k dispozici jsme taky na internetu, třeba na Facebooku. Tam si můžete vždycky vyhledat novinky z rádia, taky tam bývají soutěže, různá témata. Komentujte, glosujte, lajkujte a udělejte si nové kamarády. www.facebook.com/Český impuls, to je naše adresa, tak na vás čekáme ve světě internetu.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
3: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Půl čtvrté odpoledne posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pokud vám dělá radost ze života třeba country muzika nebo folkové a tramské písničky, tak pro vás máme speciální nabídku, hudební nabídku na večer. Možná, že zrovna na ten dnešní chystáte i vy nějakou zahradní oslavu, grilovačku, opékačku, posezení s přáteli. V tom případě zapněte Český impuls mezi 19. a 20. hodinou, protože to hrajeme písničky k táboráku.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední program s Jiřinou Bohdalovou a Stelou Zázvorkovou. Vyrazíme do fotbalových ochozů. Bude to za 15 minut v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou, tak jsem na to zvědav. No a ode mě ještě hudební dvojice, dáme si dvě písničky o čase. Nejprve Eva Pilarová, píseň o čase, a potom Valdemar Matuška, to všechno odnes čas. Stejně jako moje vysílání. Mějte se moc krásně a zase zítra po 11. dopoledne. Naslyšenou.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hudební dvojice
5: Aneb jako vejce vejci.

0: Co všechno vodné z času, všechno vodné z času, co všechno vodné z času, všechno vodné z času, co všechno vodné z času, všechno vodné z času, co všechno vodné z času.
1: Rádio Český impuls
2: hraje na chytrém telefonu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Pěkné odpoledne. Hasiči už předali vyhořelou zlínskou budovu majiteli. Společnost Krým tak začne s demolicí. Teď jsou ve finiši jednání s demoliční firmou.
2: K budově, která začala hořet ze zatím neznámých příčin ve čtvrtek 9. července ráno, se stále nesmí, je oplocena. Majitele jednají s demoliční firmou, ale zatím není vůbec jasné, jak budou práce vypadat. Každopádně se čeká na příjezd těžké techniky, která se potom dá neprodleně do práce. Do 6 týdnů má podle rozhodnutí stavebního úřadu zmizet zdevastovaná část budovy. Zbytek potom do poloviny prosince. Jisté tak je, že Zlíňané i návštěvníci města budou svědky velmi nevšední podívané.
1: Na konci prázdnin začne fungovat nový přivaděč na dálnici D3 na Českokrumlovsku. Stavbu u Rájova zahájili před 2 lety. Přivaděč napojí na dálnici silnici číslo 39 z Českých Budějovic na Český Krumlov. Měří přes 3 kilometry. Na síti X o tom dnes informoval šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl s tím, že provoz na přivaděči začne 28. srpna. Gurmáni by měli zpozornět. Na českém trhu se prodávala závadná žabí stehínka. Inspektoři v nich zjistili přítomnost zakázaného antibiotika a nadlimitní množství syntetického širokospektrálního antibiotika. Státní veterinární správa agentuře ČTK sdělila, že se jedná o mražená žabí stehínka z Vietnamu. Balení váží 1 kg a má datum minimální trvanlivosti do 12. července. Závadná balení mohou lidé vrátit tam, kde je nakoupili. Ve stovkách letadel je potřeba zkontrolovat sedadla. Americký federální úřad pro letectví uvedl, že mohou být chybně nainstalovaná ve strojích Boeing 737 MAX, které jsou registrované ve Spojených státech. Špatně upevněné sedačky by mohly během nouzového přistání způsobit zranění cestujícím nebo členům posádky. Zároveň by mohly zablokovat uličku a zpomalit evakuaci letadla. Zítra čekáme sluníčko a maximální teploty mezi 29 a 34 stupni. Na severovýchodě území bude kolem 27. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké úterní odpoledne, přátelé. Jsme tu opět, abychom vás trošku potěšili. Jestli se nám to podaří a podaří se nám vás rozesmát, tak budeme jen a jen rádi. Dočetl jsem se, že dnes máme Světový den ochrany přírody. Já myslím, že není mnoho z nás, kdo by chtěli úmyslně přírodě škodit. To by také bylo tak nějak proti lidskosti. Ale je dosti pravděpodobné, že při různých činnostech na tu přírodu trošku zapomínáme a máme za to, že se tak nějak z těch našich přestupků oklepe sama a bude stále zelenější a zelenější. Možná když nepomáháme, tak by možná stačilo alespoň neškodit, aby nám třeba i levandule stále kvetly a voněly, jako se to děje v úvodní písni dvojice Hegerová Habka.

0: naší první scénce, přátelé, vyrazíme za dvěma skvělými a sympatickými herečkami, a sice za Jiřinou Bohdalovou a Stelou Zázvorkovou. Totiž možná, že máte pocit, že ve svých volných dnech šíjí, štrikují anebo posedávají po kavárnách. Ale jak nám následující scénka ukáže, nic takového se neděje, protože tyto dámy vyráží na zelený pažit, čili na fotbal.
1: Tak kde jste strávila víkend, paní, na chalupě?
2: Ale copak jsem měšťačka, abych jezdila na chalupu a tam si hrála na nějakou statkářku.
1: Ale víte, že jsou takový ženský, co to milujou. Jo. Hejte, stoupnou si na hnůj a rozhlížej se po majetku.
2: Pani, já znám jednu a ta je odvázaná z toho, že může pumpovat vodu místo toho, aby otočila kohoutkem.
1: No jo, lidi jsou různě praštěný. Jo. Já znám taky jednu a ta vám tráví víkend jen se svým starým, ne. Jako kdyby toho neštěstí nebylo dost ve všední den.
2: Takže, paní, vy jako...
1: Jedině na zelenou trávu,
2: no jo.
1: Na fotbal. No jo. Víte, tam si koupím preclíčky.
2: A teplý pivo.
1: Žluklý buráky nebo bramburky, kterým prošlo už všecko i lhůta. Jsem ve svým živlu mezi svejma.
2: Moje řeč, paní. Vidíte, že kolem nás taky jedí ty starý bramburky a pijou to teplý pivo, že jsou to prostě lidi, kteří by pro sport obětovali všechno.
1: No jo, no. A když vyběhnou na ten trávník naši zlatý kluci.
2: To je krása, víte, až se člověku srdce v těle zastaví. Já si jen kouknu na ty drezy, paní. A
1: nádhera,
2: to...
1: víte, nádhera. No,
2: vy jste můj člověk, paní, vy jste můj člověk. Já jsem kolikrát vám tak na mě koujte, tak dojatá jako na funuse.
1: No jo. A když rozhočí pískne, to je jako kdyby zahlaholili ty trouby z Jericha, víte.
2: No, to nevím, víte, tam já jsem nikdy nebyla, i když s našima klukama já jezdím i za hranice našich možností, no jo.
1: Třeba ta naše obrana, víte, v poslední době.
2: No to je paráda, paní, to je
1: že
2: paráda.
1: Jo? No vidím, že tomu rozumíte,
2: no,
1: paní.
2: Aby ne, paní, teď už na to chodím leta.
1: A co říkáte tomu gólmanovi? Ten se rozchytal, co?
2: No chlíte, už jsem si kolikrát říkala, holka, teď je zle, tohle smrdí šibenice, ale on se kluk vymrštil a už to měl v těch svých zlatých pazourách. No, jo.
1: Hned to pošle dopředu, jo. Hned. A tam už kluci válej, víte?
2: A když to někdo z našich omylem teda vypálí, jo?
1: To no, je bomba,
2: no,
1: víte,
2: no,
1: paní.
2: Krása. Ale já vám řeknu, abych nechtěla být v kůži soupeře. To ne.
1: Vidím, že jste odbornice. No, máte
2: víte,
1: naprostou no. pravdu. No, ať se klepou srabíci.
2: Tak, naše barvy nikdo neporazí. Tedy aspoň ne často, víte?
1: Depa.
2: No, já.
1: Víte, paní, slávě je věčná.
2: Co jste to?
1: Slávie je věčná.
2: Hlejte, jaká slávie? Já tady celou dobu mluvím o Spartě.
1: Vy jste Spartianka?
2: Důvod jak živa, paní. Přece bych nebyla sešívaná.
1: To byste ani nemohla, když fandíte těm letenským podvodníkům.
2: Paní, podívejte se, mě urážet můžete, ale letnou nikdy. To by se vám taky mohlo přihodit, že vás někdo diskuzně přetáhne přes tu vaši sešívanou kabuli.
1: Páni, s váma já se vůbec bavit nebudu.
2: Co?
1: Já vás tady celou dobu poslouchám a můžu vám sdělit, že vy fotbalu vůbec nerozumíte, mácta, paní.
2: To vám.
1: Paní.
2: Paní. To já vám neřeknu ani moucta, vy srabe.

0: Další půl hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se odstartuje Víťa Vávra písničkou Dívka z Heřmánkové návsi. A poté to bude Věra Špinarová a její Řeka naděje na českém Impulzu Rádiu pro radost ze života.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Viděl jsem dnes dívku z Heřmánkové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus.

0: asi kdo pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Tak z pohádky Tři oříšky pro Popelku se tedy ocitáme opět v reálném životě. I když, co si budeme povídat, svatba je takový krásný přelomový okamžik, především v životě dam, které chtějí tu svatbu mít co nejkrásnější a, jak se říká, pěkně načančanou. A co si budeme povídat, po čase vděčně vzpomínáme na okamžiky, které zpočátku vypadaly dosti beznadějně. Je to tak, jak přežít svatbu, to nám teď poradí Halina Pavlovská.
1: Můj kamarád si měl brát svou snoubenku, když už byla v 8. měsíci těhotenství. Kamarád ale onemocněl a měl 40 horečku. Příbuzní byli neoblomní. K svatbě musí dojít. A tak ženicha prakticky v bezvědomí přitáhli na obřad. Všechno proběhlo jakž takž. Když ale poslanec vyzval novomanžele k polibku, tak se ženich k ničemu neměl. Důležitý je fakt, že měl nejen horečku, ale taky měřil skoro 2 metry a nevěsta měla jen 1,50 m. Tiskla se k němu, šplhala po něm, vyskakovala, nic. Ženich nezabíral. A když to celé trvalo nějak dlouho, tak ženich s krůpěmi potu, zoufale, hlasitě a bez polibku vydechl: ale já už bych si fakt lech. Nikdy nezapomenu na svatbu, kterou popsal spisovatel Fulžum. Tehdy měl oddávat dceru velmi zámožné dámy, která se do svatby svého dítěte nesmírně položila. Měl to být velkolepý obřad s velkolepou hostinou. Natáčet ho měli 4 kamery. Hostů bylo přes 1000, vydaných peněz snad přes 1 000, šaty od Diora, lahůdky francouzské kuchyně, 6 družiček, 1500 růží a kila poměnek. Živí zpěváci, velký orchestr. Pak sláva začala, hudba hrála. Ženich přišel s matkou, svatebčané seděli v kostelních lavicích. Maminka nevěsty zářila radostným očekáváním. Pak vstoupil do kostela nevěstin otec. Nevěsta se ho držela v podpaží. Nikdo se nedíval na její nádherné roucho. Všichni civěli na její obličej. Nebyl bílý, byl zelený. Nevěsta, předtím si z nervozity zobla krevet v sírovém těstíčku, párečku se slaninou, peppermintových bombónů, švestek v rumu, jednohubek se sardelkou, artičoku v omáčce, višní v griotce a tatínek jí na uklidněnou dal krapet růžového šampaňského. Nevěsta šla, spíš se vlastně potácela uličkou a pak začala zvracet. Nedecentně ublinkávat, jak by se slušelo na dámu. Zvracet. Krevety, višně, šampus, buřtíky. Nevěsta se doslova poblila. Zasáhlo to družičky, tchána, ženicha, budoucí tchýni, ženichova bratra a pastora. Pak to v kostele vypadalo jako u Waterloo. Družičky pištěly, matka nevěsty omdlela, ženich ztratil síly, takže se prostě posadil na zem, slabší žaludky utíkaly ven a hudba, nic netušíc, důstojně hrála. Nevěsta se doslova ztratila v bezvědomí a silnější nátory řvaly smíchy. Tenhle příběh skončil nakonec happy endem. A z toho vyplývá, že když už svatba, tak si vždycky vezměte jen toho, s kým se máte opravdu rádi. Má osobní rada navíc, jak přežít svatbu, je: na svatbu nikdy nezvěte své bývalé milenky a milence. Můj muž si na oslavu pozval dívku, kterou kvůli mně opustil. Chodil s ní 4 roky a se mnou jen 2 měsíce. Jeho bývalá dívka ani na svatební hostině nemohla uvěřit, co se stalo. A když se opila, tak začala plakat, kvílet a strašně na mého muže křičela: ty jsi mě zradil, ty jsi mě zradil. A pak na mě ukázala prstem a řvala: ale ona ti to vrátí, ona ti to vrátí. No a já dělám, co můžu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Pěkné odpoledne. Češi ve Španělsku by se měli vyhýbat všem oblastem zmítaným požáry. Doporučuje to ministerstvo zahraničí, které české turisty upozorňuje, že kvůli uzavírkám na silnicích mají také věnovat zvýšenou pozornost plánování cest. Doporučení rozeslalo ministerstvo prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Pro Španělsko je v něm aktuálně zaregistrovaných 1201 Čechů. Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Nejvyšší soud potvrdil trest za týrání dětí. Odmítl dovolání muže odsouzeného za dlouhodobé týrání 5 vlastních i vyženěných potomků. Odpiká si 7 let ve vězení. Podle pravomocného verdiktu muž z Lysé nad Labem na Nymbursku děti po několik let fyzicky i psychicky týral a zanedbával péči o ně. Vinu popíral. Dětem musí také zaplatit celkem 650 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy. Vydavatelství na Slovensku mají problém s umělou inteligencí. Je stále těžší rozlišit, jestli knihu napsal člověk nebo AI. Vášnivou diskuzi rozvířila u našich sousedů ilustrovaná dětská kniha Šiškáči. Vytvořená je právě pomocí umělé inteligence. Její vydavatel se po kritice dokonce vzdal podpory od státu ve výši 1 milionu korun.
2: Spor už nie je iba o technologii, ale aj o autorstve a dôvere čitateľov. Ani skúsení redaktori či špecializované programy nemusia pôvod textu spoľahlivo odhaliť. Detektor môže za umelú inteligenciu označiť aj ľudský text, ktorý je len štylisticky upravený. Naopak po zmene niekoľkých vied môže vygenerovaný text považovať za ľudský. Zo zákona autori ani vydavatelia použitie umelej inteligencie označovať nemusia, no autorské právo chráni iba ľudskú tvorivosť.
1: Trenér Roberto Mancini znovu chytá otěže italské fotbalové reprezentace. O návratu kouče informoval svazový šéf. 61-letý trenér u národního týmu působil už v letech 2018 až 2023. Před 5 lety s ním vyhrál mistrovství Evropy. Zítra má převládat sluníčko, naměříme mezi 29 a 34 stupni. Na severovýchodě území bude chladněji kolem 27. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: V úvodu 2. hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se, přátelé, spolu s Karlem Zichem ocitneme alespoň na ty 2-3 minutky, co písnička trvá, s Alenkou v říši divů.
4: Telegram s adresou svět.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Jak bylo těžké dostat hoštické dámy do Itálie, to nám za maličkou chvíli prozradí Zdeněk Troška, čili tvůrce trilogie Slunce, seno. A asi netřeba dodávat, že tyto dámy rozhodně nepatřily ke světoběžnicím. Některé z nich dokonce do zahraničí vyrazily vůbec poprvé.
1: Ty byli rádi, když jeli s jezerákama jednou za rok do Prahy, se podívat do zoologické zahrady, jak vypadá živej slon a vemblout, jak se říká u nás, vemblout. No a pak se honem pospíchalo do Bílý Labutě koupit záclony a cíchy. A jelo se domů. A nebo se jelo na Svatou horu u Příbrami, na pouť, nebo na Velehrad. A to už byla dálka. Šmariá, pano. Opravdu. Tak to báby se na to chystali už týden dopředu, rozumíte? A bylo to děsivý. Já si pamatuju, dostali chodit do 7. třídy. Nasedli jsme do autobusu přesně v půlnoci. V Hošticích. A teď se autobus rozjel. A ty zbožné ženy hoštické. Představte si, že jsme ujeli asi prvních, já nevím, 5 kilometrů. A najednou se ozvalo.
2: Bože, co zráčil před tisíci roky.
1: A ona začala, jedna a druhá, a oni začali zpívat. Oni si mysleli, že jedou na procesí, rozumíte, jo? A teď člověk mladý chtěl spát. No tak jsme teda opravdu přehlušili, byl z toho boj v autobuse. Vyzvítězili jsme, my mladí, pokrokoví. Ale bylo to děsivý a už jsem říkal, už nikdy tam nepojedu, protože oni nás nutili, ty babičky a tetičky, abychom se zúčastňovali všech mší, který za sebou šli na tom Velehradě. My jsme absolvovali 2 a na začátku třetí jsme prchli. A utekli jsme tam někam a tam nějaký starý pán říkal, mládenci, odkud pak jste? A my jsme říkali, od Volině. A on říkal, jděte kousek od Vimperka, vidíte, já tam mám kluka na vojně, u sloupu, tož pojďte ke mně na vínko. My jsme byli 8., 9. třída. Tak jsme šli k němu do sklípku. Co si myslíte, jak to dopadlo? Pouť na Velehradě v červenci, vedro, teda opravdu jak na Sahaře. On nás ožral. A my jsme se vypotáceli. Tam jsme padli na nějaký trávník. Je, a ty ženský, když nás hledá, říkají, podívejte se, ženský, oni tady leží. Oni jsou ožralí, to je trají. Když nás tam fackovali, mlátili, tak tohleto na božím, vidíte, na božím místě na Velehradě se odehrávají takovýhle hrůzy. Ne, nic, jenom chci říct jednu věc. To cestování, o kterém jsme tady začali teď mluvit, to opravdu pokaždý, když něco bylo, tak to bylo děsivý. Do té Itálie jeli ženský, který byli jenom vybraný, ty, který nejeli, jim to záviděli a rozmlouvali. A jedna říká, holka, kam tam jedeš, pro Krista pána, to vůbec není možné, abys tam jela, když se tam pořád všude střílí a válčí a do tebe se trefí ani svájn, holka, kdy nemůžeš na nohy, nikam neutečeš, jo. Takže pochopitelně trvalo to delší dobu, než jsem je přemluvil, než jsem je donutil, aby tam vůbec jeli na to natáčení do té Itálie, museli to podepsat. A teďkon ta Kelišová říkala, a což pak se tam jí v té Itálii, nebo jako tady, všechno, akorát, že tam mají daleko víc věcí z moře, že jo. To víš, že jo, nějaký potvory z moře vytažený, abych tam ještě jedla, žádný takový, nic, to bych radši pošel, než bych to do huby trčila. A jela vám, to já to vidím, jak kdyby to bylo včera, ta velká taška od Luxu, jak byla. Tam měla 2 bochníky chleba, 30 řízků, 32 je zvařených na tvrdo. To spočítala, že jo, 3x3, ráno, v poledne, večer, kdyby náhodou. Teď měla v plechovkách zavařený maso, prejt, paštiky, no, solci, já nevím, co všechno sebou táhle. Pateta, kam jedete, se stěhujete někam na... Jen počkej, ještě přijdeš, abych je dala. Tam nějaký ty chobotnice, to víš, že jo. Jedeme přes celou to Rakousko, tu Itálii, až do města Cassino. To se nachází tak jak trochu severně od Neapole a přijeli jsme tam pozdě večer, bylo 10:30. Oni na nás čekali v tom hotelu a měli jsme tam připravenou večeři v formě toho švédského stolu a v té jídelně bylo takové přítmí jako tady teďko. Svítili tam pár nějakých tak lampionů a lampiček a tu svíčička tam světýlko, takže na to moc tak jako ani vidět dobře nebylo. Kelišová přistoupila ke stolu, říká, což to tady mají tohleto? Je pa, teta, to je paella, víte? Což to je? Je pa, to je takový jako jejich italský nebo španělský, co se tady jí na jihu, risotto. To jo, to mají nějaký žlutý. Je pa, no, protože tu rejži vaří v šafránu anebo v kari. To jo. Což tam to mají, prosím tě, tohleto? Je pa, to je kuře, toto je vepřový, Tohle to je hovězí.
3: Aha, to jo, to je to.
1: Teď to očuchala. Ale cítím rybu. Cítím rybu. Jeba jo, tohle to červený maso, to je losos.
3: To jo.
1: A protože to bylo zadarmo, tak si toho nabrala opravdu teda plnej talíř a polívkovou žící to jedla. Říkala, Maria, to má nějaký pálivý. Já pánu, ten šafrán nebo to kari trošičku pálí. No, to maso tam mohli ještě chvilku nechat. Ne, to je taková žvejkačka, to je. Ježišmarja, to má kousat, tohleto. Tak to tak kousala, mlaskala, kutnalo jí to nakonec, až do momentu nešel okolo Jirka Růžička. A říká, tak co teta, jak vám chutnej chobotnice, co? A ona říká, ty jsi taky chobotnice, ty vejre, tohleto je kuře, tohleto je vepřový, že jo, a tohleto je červený maso, to je losos. A říká, jo, a tohleto je co? A tam vytáh, já nevím, kde se to tam nachomejtlo, za to chapadýlko špatně přesoknutou maličkou takovou kobotničku. Přizahám vám, v životě jsem neviděl takovou šavli, jako v tom momentě hodila Kelišová, to byla roura přes ten stůl. Všechny ty řízky a ty vejce na tvrdo, který už jedla celou cestu v tom autobuse, a tak, aby to všichni viděli, co Máňa sebou má, to šlo všechno ven, rozbrečela se a utekla nám z hotelu, my jsme ji vůbec nemohli najít. Až ve čtvrt na dvě v noci nám ji přivedli karabiniéry. Kelišová brečela a šla pěšky do Hoštic a zamotala se někde u benzínové pumpy. Tam si nevěděli rady, protože ona neuměla říct italsky ani guten tag, jako jo. Tak zavolali policii, policajti věděli už teda, že jedna šílená Češka se potuli po měsíci, tak nám ji přivezli. A můžu vám říct, že opravdu celý ten týden, co jsme natáčeli, nedala do huby nic než ty svoje zásoby z Hoštic. Akorát si kupovala mlíko, jsem ji naučil, jak se řekne, tak si došla do krámu naproti, koupila si mlíko v krabici, ani zmrzlinu nechutnala. Protože nevěřila jsi v tom náhodu, v té zmrzlení, ta chobotnice rozemletá, jo. Takže to bylo opravdu sní cestování děsivý. No zase pochopitelně půlku ty jašky vezla zpátky, to je tím suchý řízky a modrý vejte na tvrdo. Tak to jako opravdu moc lákavý nebylo k jídlu, ale ona opravdu se na tom dávila celý ten týden, co jsme tam byli.
0: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: Orwellovském roce naspíval Pavel Bobek převzatou písničku, kterou známe jako Stárnoucí mladík.
5: Že je to stárnoucí mladík, co chtěl by zažít, jak žil dřív.
4: Tuhle písničku tehdy opatřil českým textem Michal Žantovský a právě od něj se ve středu v hudebním kalendáři dozvíte, co neměl Pavel Bobek rád, ale díky tomuto textu tak trochu vzal na milost. Startujeme o 11:30.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Další půl hodinku a vlastně poslední půl hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se odstartuje Jana Kratochvílová svým krásným hlasem a písničkou Milování za svítání. A pak už tu bude Miluška Voborníková a ta její píseň má tak trošičku název, o kterém jsem neměl tušení. Jmenuje se Já a Honza a Honzův brácha. Tak pojďme na to.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Jak praví statistiky, prý žen, které mají problémy s alkoholem, valem přibývá. Jedné takové se věnuje i drama Zápisník alkoholičky s Terezou Rambo v titulní roli. Jak sama prozradila na natáčení, se svědomitě připravovala a chtěla ukázat, jak snadné je závislosti podlehnout a jak těžké je se z ní dostat. Zápisník alkoholičky 2015 Televize Prima. Inspektorka Candy Renoirová, ústřední postava stejnojmenného seriálu, je zdá se na našich obrazovkách jako doma. Dnes se spolu s ní můžete vypravit na francouzský venkov, na sídlo jednoho vášnivého lovce, jehož tělo někdo předhodil divokým prasatům. Podaří se vypátrat, komu tento lovec vadil natolik, že se rozhodl připravit ho o život? Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. To je název dnešní epizody ve 2010 na ČT1. Francouzi mají svou Renoirovou, my zase mimořádnou Martu. Ta stojí před případem mrtvého muže a hlavním podezřelým je mladík s pestrou kriminální minulostí. Ten ale tvrdí, že ho dotyčný znásilnil. Martě se to nezdá, neb toho dotyčného se prý už v minulosti někdo pokusil zabít. Teplá kola, to je pokračování případů mimořádné Marty ve 2020 na Nově. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Naším dalším hostem je, přátelé, Luděk Sobota, který by prý rád na veřejnosti pronesl své verše. A my si poslechneme, zda mu k tomu prostor poskytl Miloslav Šimek. Mám za to, že ano, ale ve finále si možná bude rvát vlasy.
1: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
2: No tak to poděkuj hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
1: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkný věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. No. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jaksi sedí, že? Ani se nehne.
2: Je to kratší verš, co si vybral?
1: Kratší.
2: Úvod to má delší. Tak to zkrať. Neopakuj všechno po mně.
1: Sedí pana.
2: Co je zase?
1: Teďka koukám, že se nebudu moct uklonit.
2: Proč by si se nemohl uklonit?
1: Kdyby se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
2: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak tak koukám.
1: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
2: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
1: Sedí pana. A nebo já už ten nadpis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
2: No.
1: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
2: Prosím tě, jak se soustřej trochu.
1: Celý splet. Sedí pana vedle mne. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. Ale ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si někdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis.
2: Je to možný. To je zoufalec.
1: Sedí zoufale.
2: Prosím tě, jak se zpamatuješ trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechno jak papoušek, chytáš se každého slova, řeknu bandaska, tak řekne, sedí bandaska, ne?
1: To by to říká se bláze,
2: no,
1: nebo
2: asi
1: co?
2: Jo, vypadá to tak, že pre už je zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. No. Radost, tohle figurou objíždět města.
1: Tam nenechali ani týden, ty.
2: Bude, ti jim tam stačí.
1: No, to víš, že jo, jen byl sympatický aspoň.
2: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
1: No, nedostával přídavky. Kdo tě nedostal, ty chytré. Budu zabývat s ním.
2: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
1: Sedí banda. No,
2: už je to tady, to povídám.
1: Já jsem úkromný kostel. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený. Vynervovaný, že to dál nejde. A snad rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne, těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý úplně. Nebo mezi vás vletím. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho, že jsou na větvi. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
2: Opravdu teda, to se má s tím chlubit. To jste opravdu divím, že vůbec ti páska. To jsi se vycajchnoval. Já tady vojemnosti, o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
1: To víš, že má.
2: No tak to koukej zachránit, tohle byl trapas.
1: vám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší, ale je to teda zas, to není o paně, ale je to zas o jednom chlapovi. Ten nesedí, ten seděl předtím. Už ho pustili. To se ani nemenuje sedí chlap, to se jmenuje, si nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu, ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do 9:30. Ježíš Maria, to začínu. To měl na jazyk. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. To je celý.
3: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co jsi sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde řada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám svalně řeknu. Ty si to poslechni taky. To se vůbec neliší od těch tvých veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou, udělal z ní Frištenskou.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Včerejšek byl na silnicích nejtragičtějším letošním dnem. Při nehodách v Česku zemřelo za jediný den 6 lidí. Vyplývá to z policejních statistik. Dalších 5 osob se těžce zranilo. Dosud si podle statistik letošní nejhorší bilanci držel poslední den školního roku, tedy pátek 26. června, kdy měli nehody o jednu oběť méně. Od začátku července si prozatím nehody připsali 33 zemřelých. Nebývalé sucho trápí východní Moravu. Projevuje se to v korytech řek, i na zahradách a v sadech.
2: Suchu zmar, jinak dobrý den. Třeba v řece Moravě jsou nejnižší průtoky, kam až paměť nás, pamětníků, dosahuje. Už se počítají jen v desítkách centimetrů. Zahrady, spoušť a spíše poušť. Mimo jiné snad jen bůh sucha ví, proč nezrají například rajčata. Lesy jsou tak vyprahlé, že se houby na východě Moravy naprosto stydí ukázat a potence požáru se prudce zvyšuje. Navíc přichází další vlna obřích veder a arci sucho bude určitě kulminovat. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: V Ostravě skončí dům pečující o klienty s poruchou autistického spektra. Domov Mikasa v září zavře kvůli nedostatku peněz na další fungování. Písemné výpovědi chce zástupcům klientů předat v pátek. Domov je v kraji jediným zařízením, které poskytuje pobytovou službu lidem s poruchou autistického spektra. Čeští nadšenci za zatměním slunce 12. srpna poletí. Součást mezinárodního týmu už víc než 20 let za zatměním cestuje po celém světě. Letos ale přišla o možnost využít speciální letoun Národního úřadu pro letectví a vesmír. Důvodem jsou škrty administrativy amerického prezidenta Trumpa ve financování vědy. Vysoké učení technické v Brně ale získalo podporu z českých zdrojů. Úplné zatmění slunce nastane 12. srpna. Viditelné bude v části západní Evropy, nad severním Atlantikem a Grónskem. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Žila hodně snů a poznala jsem svět. Už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet. A zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
2: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Do Česka přicházejí horka. Meteorologové od zítřejšího odpoledne očekávají teploty přesahující 30. Do střední Evropy začne proudit velice teplý vzduch od jihozápadu. Upozornění na vedra bude platit nejdřív pro Jihomoravy a střední Čechy. Meteorologové zároveň rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požárů. Kromě Jihomoravy nově platí i pro Plzeňský a Zlínský kraj a také Vysočinu. Vydržet horka v Praze pomáhají desítky mlžítek. Pražské vodovody a kanalizace, jich v metropoli provozují 50. Od května společnost jejich síť rozšířila o 3, nová v Praze 4. Zařízení rozprašováním vody osvěžují kolem jdoucí a snižují i pocitovou teplotu vzduchu. V pražských ulicích mohou lidé najít dva typy těchto zařízení. První z nich mlží nepřetržitě, druhý je samoobslužný a nabízí i možnost se napít. Tomu se říká osvěžítko. Ústecký krajský soud se vrátí k tragédii s 9 mrtvými ve Vejprtech. Žalobce se odvolal. Vše sleduje zpravodaj Dušan Valenta.
2: Zdravím z Krušných hor, kde je vejprtská tragédie stále živá. Na jedné straně stojí skutečnost, že byl stav domova žalostný. Některé části dokonce neměly kolaudaci, chyběly požární předpisy a tak dále a tak dále. Proti tomu zaznívají argumenty ředitele, které prokazují, že se klientům snažil zajistit důstojné podmínky a pro jejich bezpečnost dělal vše, co šlo. Krajský soud dal zapravdu řediteli a viny ho zprostil. Státní zástupce se teď ale odvolal a tragédii musí řešit další, tentokrát krajský soud. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: V anglickém fotbale otestují novinku. Pravidlo by mělo zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankáře. Tým by v podobném případě na minutu přišel o jednoho hráče z pole. Fotbalová asociace oznámila, že pravidlo zavede nejvyšší anglická soutěž v nové sezóně. Výjimkou z novinky budou situace, kdy bude gólman potřebovat zjevné ošetření, třeba po kolizi s protihráčem. Zítra bude slunečno, místy naměříme tropické teploty, a to od 25 do 43 stupňů. K tomu bude jasno až polojasno. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Cozzi,

inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Doma pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřeb,

0: kořicí. Ale hlavně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen. Nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.

snad víc nežli zámek a spousta krásy a že endokud mám jsou v úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou výlu s hormy sem přivál fér.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Od zítřejšího poledne musíme počítat s horkým počasím. Meteorologové v té souvislosti vydávají varování před velmi silnou zátěží teplem, obzvlášť v Praze, a připomínají důležitá doporučení s ohledem na zdraví, tedy omezit pobyt na přímém slunci, dodržovat pitný režim a vyhýbat se větší fyzické zátěži. Důležité je nenechávat děti ani zvířata v zaparkovaných autech. Výstraha před velmi silnou zátěží horkem potrvá od zítřejšího poledne do páteční půlnoci. Francie evakuuje další tisíce turistů. Úřady v zemi dnes kvůli pokračujícím požárům nařídily evakuaci 4 000 lidí z turistických středisek z pobřeží Atlantského oceánu. Preventivní evakuační příkaz se týkal kempů, prázdninových vesniček, turistických rezidencí a zábavních parků v okolí letoviska Lacano. Podle AP ve Francii jde už o největší evakuaci obyvatel v dějinách země mimo období války. Plzeň končí s papírem. Městská hromadná doprava od srpna zavádí jízdenku, tedy přednabitou platební kartu. Do budoucna se stane jednou z náhrad papírového lístku.
2: Papírové jízdenky v Plzni zmizí do konce příštího roku. Plzeňská jízdenka je pro ty, kteří si dál chtějí kupovat jednotlivé jízdné za hotovost. Karta bude obsahovat kredit 100 dopravních bodů v hodnotě 100 korun. Prodejní cena bude 120 korun, 20 je vratný příspěvek na pořízení. Po vyčerpání je možné kartu vrátit nebo doplnit na e-shopu i prodejních místech. Dostupná bude od 1. srpna v zákaznických centrech a u distributorů, kde se kupují papírové jízdenky. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Junioři Štengman s Vorlíčkem vyhráli jako první čeští pětibojaři štafetu na mistrovství světa. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34 stupňů, na severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel.

Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.

jako báby bez zubé, když ulizují cukrátka. Naše první lásky jsou jako báby bez zubé, jako báby bez zubé, když olizují cukrlátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Pejsek zaštěká, už mu nos dají náhubek, misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek, misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že už tu všecko kdysi bylo a zase bude. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na párátka. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na mávátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Jen se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak tu bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že všechno už tu kdysi bylo a zase bude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube,

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
2: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Přední ekonomové se obracejí na poslance kvůli státnímu rozpočtu. V otevřeném dopise na ně apelují, aby zvážili veto prezidenta Petra Pavla k zákonu, kterým chce vláda ANO, SPD a motoristů rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti. Jako ekonomové, kteří se dlouhodobě zabývají veřejnými financemi, považují krok prezidenta za opodstatněný. Informuje o tom zpravodajský server iDnes.cz, který má otevřený dopis k dispozici. Podepsaní ekonomičtí experti dál uvádějí, že plně respektují roli vlády v nastavování rozpočtových priorit. Zde se ale jedná o úpravu pravidel, která mají zásadní dopad na budoucí vlády a generace. Pod otevřeným dopisem jsou podepsaní i někdejší guvernéři České národní banky Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok nebo šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Poslední rozloučení s Milanem Knížákem proběhne příští pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Na dotaz ČTK to uvedla vdova Marie Knížáková. Výtvarník zemřel v neděli ve věku 86 let. Bude mít pohřeb se státními poctami. Rodina s tím souhlasila. Knížák se stal po sametové revoluci v roce 1989 rektorem Pražské akademie výtvarných umění. Pak 12 let řídil Národní galerii. Už od 60. let patřil k výrazným osobnostem moderního umění, kdy stál u zrodu českého undergroundu. Pelhřimov má novou část hřbitova. Město otevřelo nové kolumbárium a prostorné pietní místo. Náklady byly asi 47 milionů korun. Úpravy 120 let starého hřbitova budou pokračovat rozšířením parkoviště, prostranstvím a hřbitovní zdi. Souviset s ní bude i vybudování poutní cesty od hřbitova na vrch Křemešník. Řekl to pelhřimovský starosta Ladislav Met.
2: Ta cesta už se soutěží, na to máme i nadřeklou dotaci, mělo by to být do konce roku, takže ta poutní cesta by se měla realizovat příštím roce.
1: Poutní cesta v Pelhřimově bude mít 9 zastavení, předpokládané náklady jsou přes 2 miliony korun. Vydavatelství na Slovensku mají problém s AI. Je stále těžší rozlišit, jestli knihu napsal člověk nebo umělá inteligence. Diskuzi rozvířila ilustrovaná dětská kniha Šiškáči. Vytvořená je právě kompletně pomocí AI. Vydavatel se po kritice vzdal milionové podpory od státu.
3: Spor už nie je iba o technológii, ale aj o autorstve a dôvere čitateľov. Ani skúsení redaktori či špecializované programy nemusia pôvod textu spoľahlivo odhaliť. Detektor môže za umelú inteligenciu označiť aj ľudský text, ktorý je len štylisticky upravený. Naopak po zmene niekoľkých vied môže vygenerovaný text považovať za ľudský. Zo zákona autori ani vydavatelia použitie umelej inteligencie označovať nemusia, no autorské právo chráni iba ľudskú tvorivosť. Jozef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Dva čeští junioři uspěli na mistrovství světa moderních pětibojařů. Matyáš Tegman a Dan Vorlíček vyhráli v Kaunasu štafetový závod. Zlato vybojovali jako první Češi na této akci v historii. Vorlíček získal v Litvě druhou medaili, v pondělí byl členem bronzového týmu. V individuální soutěži skončil pátý. V závodě juniorek hájili české barvy Kateřina Váňová s Danielou Veselou, obsadili 6. místo. Ve středu šampionát uzavřou smíšené štafety. A ve středu čekáme slunečno, místy s tropickými teplotami, bude jasno až polojasno, naměříme 29 až 34 stupňů, na severovýchodě bude kolem 27.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

zatím všem loukám, co kvetou. Motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy

pásek, když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vyni,

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Do Česka přicházejí horka. Meteorologové od zítřejšího poledne očekávají teploty přesahující 30. Do střední Evropy začne proudit velice teplý vzduch od jeho západu. Upozornění na horka bude platit nejprve pro jih Moravy a střední Čechy. Vedra pak mají podle meteoroložky Marie Odstrčilové vrcholit na konci pracovního týdne.
2: Ve čtvrtek 30. a v pátek 31. července předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a místy i velmi silnou zátěž teplem, kromě hor. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu.
1: Meteorologové zároveň rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požárů. Kromě jihu Moravy nově platí i pro Plzeňský a Zlínský kraj a také Vysočinu. Část příspěvků Filipa Turka na sítích by byla trestná. Jsou už ale promlčené, proto policie poslance za motoristy stíhat nebude. Stíhat nebude ani vydavatelství a autory deníku N, který na výroky Turka na sítích upozornil po loňských sněmovních volbách. Rozhodnutí policistů není pravomocné, přezkoumá ho ještě státní zástupce. Informoval o tom Český rozhlas. Turka prověřovali policisté pro podezření ze schvalování trestného činu, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Turek se za některé výroky omluvil, u jiných popřel autorství. Motoristé následně podali trestní oznámení na deník N a tvrdili, že příspěvky byly sfalšované. Policie odložila obě větve případu. Město Aš chce víc spolupracovat s nedalekým Chebem. Důvodem je chystaná továrna firmy Daimler Truck. V Aši by mohli mít zázemí subdodavatelé automobilky.
3: Na Ašsku by měla vzniknout transformační zóna pro nový průmysl. Zjednodušeně půjde o zázemí plánované automobilky. Počítá se s tím, že firmy, které sem přijdou, budou technologicky vyspělé. Díky tomu se má na Ašsku zvýšit životní úroveň. To by mohlo oslovit například pendlery, kteří zatím každý den jezdí pracovat do Německa. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Jablonecká policie se připravuje na fotbalové utkání na Střelnici. Ve čtvrtek tu domácí přivítají chorvatský tým Varaždín. Zápas Evropské konferenční ligy vyhodnotili policisté na základě získaných informací jako rizikový. Na pořádek budou dohlížet policisté z pořádkové jednotky, dopravní policie i kriminalisté, včetně antikonfliktního týmu nebo psovodi. Příznivcům fotbalu jablonecká policie doporučuje přijít s dostatečným časovým předstihem. U všech vstupů na stadion se budou provádět důkladné bezpečnostní prohlídky. Ti, kteří přijedou autem, musí počítat s komplikacemi. Kvůli stavebním pracím je uzavřená část Pražské ulice a ulice u stadionu. Rozhodně se vyplatí sledovat dopravní značení. Valdštejnská zahrada v areálu Senátu se po roce opět změní v letní kino. Po loňské předpremiéře dokumentu Velký vlastenecký výlet o výpravě pochybovačů o ruské agresi na Ukrajině se letos 18. srpna promítne snímek Letní škola. Ten nabízí pohled do nitra vietnamské komunity v Česku. Snímek je označovaný za první český celovečerní vietfilm, který zachycuje rozdílné vnímání dvou generací Vietnamců žijících v Česku. Ve středu nás čeká jasno až polojasno s teplotami 25 až 34 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Od středečního poledne musíme počítat s horkým počasím. Meteorologové v té souvislosti vydali varování před velmi silnou zátěží teplem, obzvlášť v Praze. Připomínají důležitá doporučení s ohledem na zdraví, tedy omezit pobyt na přímém slunci, dodržovat pitný režim a vyhýbat se větší fyzické zátěži. Důležité je nenechávat děti ani zvířata v zaparkovaných autech. Hlavní město pak připomíná takzvanou mapu oáz chladu. Ta ukazuje místa, kde se mohou lidé během horkých dnů ochladit nebo doplnit pitnou vodu. Jde o přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek i míst vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území metropole. Výstraha před velmi silnou zátěží teplem potrvá od středečního poledne do páteční půlnoci. Dva obvinění úředníci pražského magistrátu skončili na překážkách. Do práce tedy nechodí, ale dostávají plat. Podle serveru Seznam zprávy jde o ředitele odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejču a jeho zástupce Jana Krejčího. Policisté ve Škodově paláci v Praze kvůli korupci zasahovali minulé úterý. Podle kriminalistů případ souvisí s projekty při podání žádostí na odbor pozemních komunikací, který mimo jiné schvaluje dopravní zařízení a stavby. Policie v souvislosti s kauzou obvinila 6 lidí a 2 firmy. Seznam zprávy už dříve uvedli, že policie po zásahu na magistrátu zajistila obviněným nemovitosti za desítky milionů korun. Zájem o dopravu na zavolání v Rychnově u Jablonce překvapil. Ve zkušebním provozu tu přepravili v červnu bezmála 400 lidí, převážně dětí. Poptávkovou dopravu zavedl Jablonec nad Nisou loni v červenci. Podle primátora města Miloše Velého je to i trend do budoucna.
2: Že tímto směrem půjdeme a budeme ji rozšiřovat. Teď došlo k dalšímu rozšíření, je o to veliký zájem a já vidím spoustu nevytížených třeba večerních linek a ta poptávková doprava je cesta, jak to zefektivnit.
1: V Jablonci si můžou lidé vůz objednat k dopravě do 5 oblastí. Od září Jablonecká dopravní připravuje další rozšíření do Kynastu a Lukášovského údolí. V českém výkopu pracuje ukrajinský olympionik. 20-letý reprezentant ve sjezdovém lyžování Dmitro Šepjuk si tak přivydělává na sportovní kariéru. Unikátní příběh přináší pořad Rozstřel na zpravodajském webu iDnes.cz.
3: Celé to začalo příspěvkem na sociálních sítích. Olympionika Šepjuka zachytili v Brně, jak s lopatou v ruce pracuje ve výkopu.
4: Pravda, že to byl třetí den, proto tam mám taky čistý bod. Někteří lidi píšou, že my jsme se dohodně, ale ne, byla náhoda.
3: Popsal Rozstřelu na iDnesu mladý ukrajinský reprezentant. Šepjuk také vysvětlil, co ho na stavbu přivedlo. Vrcholové lyžování je totiž extrémně drahý sport a příspěvky od svazu nestačí.
4: Po olympiádě jsem pochopil, že potřebuji mít DAO, takže potřebuji mít nějakého servisáka, nějaký větší ten servis, takže išel jsem do práce, myslím, že potřebuji ty prachy na to lyžování.
3: Podle účastníka letošní olympiády se ukrajinští sportovci musí potýkat s válečnou realitou. Podmínky pro přípravu nejsou ideální.
4: Sport nedá se trénovat na Ukrajině a právě, že je to těžké, protože nás nepustí do zahraničí, jakože jen tak.
3: Dmitro Šepjuk v Rozstřelu na webu iDnes.cz mluví o dalších svých cílech ruské invazi nebo reakci Čechů. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Ve středu čekáme slunečno, místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Měl jsem rád Blažka jak svojho synka. Z jedného hrnka jsme kafe pili. Vymetli jsme kina, takoví jsme byli. A žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži. A jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa, za vyšší plat. To se robí vždycky, automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten deň pluvnul by sem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy. A jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tým pádem Blažek mi včel robíš

dejte se všetci, přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytláka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Vždyť je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý,

od jisté doby. Nemám rád Blažka, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu,

0: takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls
1: hraje ve vašem televizoru.
2: Až mě jednou pustíš k vodě, tak ti

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Jablonecká policie se připravuje na fotbalové utkání na Střelnici. Ve čtvrtek tu domácí přivítají chorvatský tým Varaždín. Zápas Evropské konferenční ligy vyhodnotili policisté na základě získaných informací jako rizikový. Na pořádek budou dohlížet policisté z pořádkové jednotky, dopravní policie i kriminalisté, včetně antikonfliktního týmu nebo psovodi. Příznivcům fotbalu jablonecká policie doporučuje přijít s dostatečným časovým předstihem. U všech vstupů na stadion se budou provádět důkladné bezpečnostní prohlídky. Ti, kteří přijedou autem, musí počítat s komplikacemi. Kvůli stavebním pracím je uzavřená část Pražské ulice a ulice u stadionu. Rozhodně se vyplatí sledovat dopravní značení. Přední ekonomové se obracejí na poslance kvůli státnímu rozpočtu. V otevřeném dopise na ně apelují, aby zvážili veto prezidenta Petra Pavla k zákonu, kterým chce vláda ANO, SPD a motoristů rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti. Jako ekonomové, kteří se dlouhodobě zabývají veřejnými financemi, považují krok prezidenta za opodstatněný. Informuje o tom zpravodajský server iDnes.cz, který má otevřený dopis k dispozici. Podepsaní ekonomičtí experti dál uvádějí, že plně respektují roli vlády v nastavování rozpočtových priorit. Zde se ale jedná o úpravu pravidel, která mají zásadní dopad na budoucí vlády a generace. Pod otevřeným dopisem jsou podepsaní i někdejší guvernéři České národní banky Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok nebo šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. V Němčovicích na Rokycansku vznikne lávka přes Berounku, propojí obce a pomůže cyklistům a turistům. Nejbližší most je teď 16 kilometrů daleko.
2: Lávka spojí Rokycansko a severní část Plzeňska, konkrétně Olešnou, součást Němčovic a Čevice na Plzni severu. Kdy se tam býval přívoz, v současnosti lidé musí 16 kilometrů do Liblína. Turistům se spojí cyklostezky a naučné stezky. Myšlenka lávky je stará 15 let, teď má pravomocné stavební povolení. Mikroregion Radnicko vyhlásí soutěž. Když všechno půjde dobře, mohla by lávka za 30 až 40 milionů korun stát za 3 roky. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Němčovice.
1: Karlovy Vary chystají rekonstrukci restaurace Jelení skok. Oblíbený výletní podnik sídlí v historické budově z první republiky. Ta je mimo provoz, protože se nepodařilo najít vhodného nájemce. Po rekonstrukci by restaurace u stejnojmenné vyhlídky měla sloužit celoročně. Mělo by tu být i 5 pokojů na ubytování. Rekonstrukce nebude podle náměstka karlovarské primátorky Miroslava Vaňka levná.
3: Všichni Karlovaráci ví, že to nádherná budova na velmi hezkém místě a má neskutečný genius loci a my bychom rádi tuto budovu dali do pořádku tak, jak vypadala za první republiky.
1: Karlovy Vary předběžně získaly souhlas památkářů k zateplení budovy a její úpravě na celoroční provoz. Teď musí projektant navrhnout řešení, které památkáři schválí. Ve středu nás čeká horko, bude jasno až polojasno s teplotami 25 až 34 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

vážně jít. A přitom dávej pozor, aby ses neohlíd. Neviděl mě sedět.

toho tolik. To mě vlastně zaráží. Zatímco teď šlapeš snad někam k nádraží, já jsem klonk.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty štíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jednu.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Od středečního poledne musíme počítat s horkým počasím. Meteorologové v té souvislosti vydali varování před velmi silnou zátěží teplem, obzvlášť v Praze. Připomínají důležitá doporučení s ohledem na zdraví, tedy omezit pobyt na přímém slunci, dodržovat pitný režim a vyhýbat se větší fyzické zátěži. Důležité je nenechávat děti ani zvířata v zaparkovaných autech. Hlavní město pak připomíná takzvanou mapu oáz chladu. Ta ukazuje místa, kde se mohou lidé během horkých dnů ochladit nebo doplnit pitnou vodu. Jde o přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek i míst vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území metropole. Výstraha před velmi silnou zátěží teplem potrvá od středečního poledne do páteční půlnoci. Dva obvinění úředníci pražského magistrátu skončili na překážkách. Do práce tedy nechodí, ale dostávají plat. Podle serveru Seznam zprávy jde o ředitele odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejču a jeho zástupce Jana Krejčího. Policisté ve Škodově paláci v Praze kvůli korupci zasahovali minulé úterý. Podle kriminalistů případ souvisí s projekty při podání žádostí na odbor pozemních komunikací, který mimo jiné schvaluje do dopravní zařízení a stavby. Policie v souvislosti s kauzou obvinila 6 lidí a 2 firmy. Seznam zprávy už dříve uvedly, že policie po zásahu na magistrátu zajistila obviněným nemovitosti za desítky milionů korun. Pelhřimov má novou část hřbitova. Město otevřelo nové kolumbárium a prostorné pietní místo. Náklady byly asi 47 milionů korun. Úpravy 120 let starého hřbitova budou pokračovat rozšířením parkoviště, prostranstvím a hřbitovní zdi. Souviset s ní bude i vybudování poutní cesty od hřbitova na vrch Křemešník. Řekl to pelhřimovský starosta Ladislav Met.
2: Ta cesta už se soutěží, na to máme i nadřeklou dotaci, mělo by to být do konce roku, takže ta poutní cesta by se měla realizovat příštím roce.
1: Poutní cesta v Pelhřimově bude mít 9 zastavení, předpokládané náklady jsou přes 2 miliony korun. Město až chce víc spolupracovat s nedalekým Chebem. Důvodem je chystaná továrna firmy Daimler Truck. V Aši by mohli mít zázemí subdodavatelé automobilky.
3: Na Ašsku by měla vzniknout transformační zóna pro nový průmysl. Zjednodušeně půjde o zázemí plánované automobilky. Počítá se s tím, že firmy, které sem přijdou, budou technologicky vyspělé. Díky tomu se má na Ašsku zvýšit životní úroveň. To by mohlo oslovit například pendlery, kteří zatím každý den jezdí pracovat do Německa. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: FIFA chce rozprodat fotbalový šampionát. Mezinárodní fotbalová federace pod vedením Infantina plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20% za v přepočtu zhruba 90 miliard korun. Evropská fotbalová unie to ostře kritizuje. Podle UEFA tím instituce odpovědná za fotbal překračuje hranice. Vedení evropského fotbalu to považuje za naprosto netransparentní i kvůli nejasnosti ohledně toho, kdo z toho finančně profituje. Podle zdrojů The Times jsou do plánu Infantina zapojení lidé z okolí amerického prezidenta Trumpa. Hlavním investorem má být společnost Joshua Kushnera, bratra Trumpova zetě. Sám Infantino by po skončení mandátu ve funkci prezidenta FIFA mohl stát v čele nově zakládané společnosti. Ve středu čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno a naměříme 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 27.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

se do mne obula, tak aby to dobře dopadlo, padividu, padupam. O pěknou řadu roku posunul se v čase svět. Já učivo jsem hltal, až doktorem jsem stal se věd.